Rádio Spin. La familia, okay, yeah.

Mám chuť na koláče, koláče a potom láče. Napsal jsem chytrej text, vázal ho na koleje. Teď čekám na vláček, ležím a nejsem kreativní. Nade mnou na straně zaspí otáček, vytáhnu podržet.

0: Československý underground.
1: Yeah. Zdravím tě Štefko, Fridek Místek reprezent. Zdravím všechny posluchače.

0: Tohle byl Štefko s trackem 130 kilo flow v pořadu Československý underground. Chceš si taky zarepovat přímo tady u nás ve studiu? Ozvi se na e-mail czsk@radiospin.cz a třeba se tady příště spolu potkáme my.
1: Československý underground. Každou středu od 8 večer
2: a každou neděli od 9 večer
1: na rádiu.

stromy, dítr, zvěř, zvěř. Mlha, kroupy, déšť, let, sníh, spik, explozeře. Kdykoliv jedu v noci lesem, vyskočí.

0: století.
1: Vzpomínám si, že ten den, kdy se to stalo, tak naše škola hnedka vyhlásila jako evakuační poplach, jako trénink samozřejmě, nácvik. A vzpomínám si, že moje spolužačka úplně šíleně brečela, protože nám učitelka řekla, co se stalo.
2: Přijel jsem ze školy autobusem domů, máma na mě čekala na zastávce celá obrečená. Ptal jsem se, co je, a máma říkala, že začala válka.
3: Musím říct, že i takhle z vyprávění je to fakt hodně silný zážitek a mám z toho úplně husí kůži, brácho.
4: Já jsem tady dělal bance s cennýma papírama. Přiběhla starší kolegyně hysterák, že začala válka, začala třetí světová. Díleři se hroutili, jak palají trhy, takže to bylo celá adrenalin.
3: No a pojďme se podívat taky na to, jak to vypadalo ve světě.
5: Ahoj, já si například pamätám, že keď se stala tato katastrofa, zrovna jsem pracoval v Norsku a vlastně v ten den, keď se to stalo, tak přišel za nami hlavní šéf a vlastně vtedy se dva dny držal smutok, hej, ty nory držali úplně všetci spolu.
3: A musím říct, že Robert tady měl taky jednu hrozně hezkou message na závěr.
5: Takže zlo se stane rychle, treba si hlavně dávat pozor. Treba jednoducho dúfať, že už sa nič také nestane a aj keď sa dejú horšie veci teraz, ale je to smutné, netreba na to zabúdať, no história.
3: Ja si myslím, že lepší tečku už si dneska přát nemůžeme. Děkuju, že ste tady se mnou zaspomínali. No a my se slyšíme zase zítra od 6 do 9 ve Spin ránu. Mějte se krásně, čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9.

Kdo? Swag. 5:56, máme tady pondělíčko, pondělí 14. září, svátek slaví dneska Radka, tak přeju všechno nejlepší. No a všem u Rádia Spin přeju krásný, dobrý pondělní ráno. Good morning. Jestli se ptáš, kde je Krištof, tak ne, Krištof nezaspal, ne, nemá ani dovolenou, bude tady s tebou dneska dopoledne, protože Vicky se učí na státnice, tak ať má na to trošičku klídeček, že jo, takže jí určitě drž palce úplně stejně, jako jí držíme palce my. Každopádně já doufám, že jste si užili víkend, protože přece jenom sobota vypadala poměrně hezky, včera už to bylo takový spíš Netflixový, odpočinkový, ale oba dva dny měli prostě něco do sebe. My se jdeme podívat taky na to, co nás čeká dneska ve Spin ránu. Máme před sebou v tuhle chvíli poznávačku a taky Celebrity Voice Flip. Díváme se taky do světa sportu a nebo si řekneme o nálezu stop T-Rexe. Budeme se bavit taky o seznámeních, mám tomu totiž jeden takový příběh mýho kámoše, no a spoustu dalších věcí, takže rozhodně zůstaň dál u Rádia Spin, no a my se spolu jdeme podívat na to, jak to bude vypadat dneska venku. Aktuálně by tam mělo být něco mezi 12 až 15 stupní Celsia po celé České republice, to je takový průměr, spíš se to teda jako direktní 15, ale nechci to úplně zakřiknout, protože ne všude to tak vypadá na 100%. Nicméně ráno je takový trošičku deštivý, jsou přehánky, venku je mokro, je to takový probuzení prostě do standardní poloviny září. Nicméně odpoledne počítej s tím, že by mělo být spíš pod mrakem, místama teda spíš polojasno. Nicméně koukám, že přehánky by měly trvat třeba v Hradci, v Olomouci nebo v Jihlavě. No a teploty by měly stoupnout maximálně k 19 stupňům Celsia. Tady Radio Spin a Dom.

6 hodin, 5 minut, ty dál posloucháš Radio Spin s tebou, je dál taky dom, no a my se společně jdeme podívat na první dnešní zprávu. A sice to, že začneme dneska sportem, protože se stala naprosto perfektní věc. To, že 18-letý plavec David Kratochvíl, u kterého určitě víš, že je nevidovej, tak znova pokořil rekord, respektive teda svůj vlastní rekord v paraplavání a stal se už po pátý řadě mistrem Evropy, takže Dave, obrovská gratulace. No a obrovská gratulace patří taky Agátě Koupilový. Protože Agáta Koupilová na úplně stejný trati vybojovala stříbro, takže my za to moc děkujeme za takhle skvělou reprezentaci. No a my si jdeme dát písničku a za chvilku se vrhneme do poznávačky.

0: Fajn ráno s Domem, no a máme tady taky poznávačů, ve který pravidelně hádáš všechno možný, úplně všechno možný, co já si prostě můžu usmyslet. No a z toho ti tady vystříhávám do éteru ukázky a podle těch ukázek samozřejmě potom hádáš, co já jsem měl na mysli. Tak pojďme se podívat na první ukázku, je to dneska jeden český film, skvělý český film mimochodem, tak pojďme na to.
1: Kde seš?
2: Kde seš?
3: Je, to jsem si nikdy nevšiml, jaký vy dvě máte podobný hlasy.
2: Máš 40 a kde ty seš?
3: No, kde by? Na diskotéce.
0: Jestli tě napadá podle první ukázky, co by to asi tak mohlo být za film, tak určitě můžeš posílat svoje tipy, buď to pomocí našeho telefonního čísla, a to je 210 32 30 30, nebo pomocí naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a jsem zvědavý, jestli někdo odhalí název dnešního filmu.

0: Právě teď, protože jedeme v poznávačce a nikdo třeba ještě furt netuší, která nebo který film dneska v poznávačce máme. Tak pouštěli jsme se tady pár minut zpátky jednu ukázku, tak pojďme si ji připomenout.
1: Kde seš?
2: Je, to jsem si nikdy nevšiml, jaký vy dvě máte podobný hlasy.
1: Máš 40 a kde ty seš?
2: No, kde by? Na diskotéce.
0: Já si myslím, že podle ukázky se poznali, že se v tomhletom filmu objevuje Milan Steindler, no ale v jakém filmu, že jo? Protože přece jenom Milan Steindler se objevuje ve spoustě věcech. Tak pojďme na ukázku číslo 2.
3: 13, fuj, to nechce.
4: Tak to by nešlo, holeko. My tady nejsme pověrčiví, tak si tu svou otázku zase klidně vytáhneme.
0: Tohle to si myslím, že je taková legendární hláška, která proběhla v tomhletom filmu konkrétně u maturity, tak si myslím, že u té maturity to někdo třeba ještě mohl podle tohoto filmu zkusit. No a pojďme na ukázku číslo 3.
2: Tak se na mě podívej. No jen se na mě podívej, jak jsem směšnej.
1: To se nemusím dívat.
0: Já si myslím, že už spoustu z vás určitě tuší, co by to mohlo být za film, takže určitě dávejte dál vědět, buď to pomocí našeho telefonního čísla 210 32 30 30, nebo pomocí naší mobilní apky Rádia Spin. No a já jsem zvědavý, jestli to tady za 4 minutky společně odhalíme.

0: Na Radio Spin se pomalu, ale jistě blížíme do finále dnešní poznávačky, ve který jste hádali dneska jeden film, ve kterém se zahrál Milan Steindler. Co si budem povídat, těch filmů, ve kterých se tenhle ten týpek zahrál, je opravdu spoustu, ale těch ukázek, které jsme tady měli, si myslím, že byste mohli poznat ten jeden konkrétní. Tak pojďme si pustit několik ukázek, které tady zazněly.
1: 13, fuj, to nechce.
2: Tak to by nešlo, holeko. My tady nejsme pověrčiví, tak si tu svou otázku zase klidně vytáhneme.
0: Jako tenhle ten film je rozhodně nabitý hláškama, legendárníma hláškama, který se možná dej použít i v reálném životě. Pojďme si dát ještě jednu.
3: Tak se na mě podívej. Jen se na mě podívej, jak jsem směšnej.
4: To se nemusím dívat.
0: Já si myslím, že by to stačilo pro připomenutí těch ukázek, co jsme tady měli. Tak se pojďme podívat na to, jaký typy tady dneska ráno padaly. Začneme u Matouše.
5: Vrace do hrobu.
0: Matouš typuje Vrace do hrobu, to jsem tady slyšel taky od Market.
6: Tak je to Vrace do hrobu.
0: Dál jsem ho tady slyšel taky od Romana.
7: Krásné ráno, doma spineři, tady Roman, tak pochopitelně dnešní poznávačka je z filmu Vrace do hrobu. Díky za něj, protože to je fakt skvělý film. Kdo ho neviděl, tak šup na něj, protože to je fakt dokonalý, myslím, že i pro vás mladý. Čau, hezký den všem.
0: Vrať se do hrobu si myslím, že tady dneska ráno vlastně vedlo ve všech možných typech.
8: Filmu Vrať se do hrobu.
0: Třeba taky u Alexandry.
9: Vrať se do hrobu.
0: A já si myslím, že to by jako příklad stačil, no a samozřejmě, že dneska to byl film Vrať se do hrobu. Také děkuju za všechny tipy a taky hlasy do poznávačky a samozřejmě budete mít zhruba tak za 20 minut možnost si zahrát taky Celebrity Voice Lip, takže i u toho můžete určitě zůstat a i do toho se můžete zapojit. No a my se tady za pár minut vrátíme o pár milionů let zpátky do doby jurských ruských jurských zvířat.

6 hodin na 21 minut, ty nám posloucháš Radio Spin a taky Spin ráno s Domem. No a my se společně jdeme přesunout do dob, kdy se tady po země kouli proháněli dinosauři, protože včera mě překvapila jedna taková, vlastně musím říct, zpráva, a sice to, že vědci našli nejlíp zachovanou sérii stop Tyrannosaura Rexe. Našli je v oblasti Hell Creek Formation v Severní Americe a jsou to 4 po sobě naprosto dokonale otisklý skamenělý stopy. Každopádně, co to teda o tom T-Rexovi prozradilo, je, že se pohyboval 5,5 až 7 kiláků za hodinu, takže vlastně zhruba tak stejně jako my. No a říkal jsem si, že je vlastně naprosto crazy, jak něco takového prostě může vydržet 60 milionů let. Já jsem si říkal, co by asi tak někdo našel za 60 milionů let po mně, protože myslím si, že takový skamenělý vlasy by to 100% být nemohly. No a co by to mohlo být, tak myslím si, že maximálně tak skamenělej by sezeli důlek na gauči. To by odpovídalo, to by na mě hezky pěkně sedělo.

26 minut, my pokračujeme společně ve Spin ránu, s tebou je dál dom. No a já si myslím, že spoustu z vás začalo teďka registrovat, že se začaly objevovat takový ty prostě prodejní automaty, ve kterých prostě koupíš normálně pití, že jo, nebo třeba nějaký jamky. Tak jsou automaty, které začaly, nebo ve kterých se začaly prodávat normálně hotový žrádla. Jo, jsou automaty, které se prostě postaví takhle vedle restaurace a to, co jim vlastně jako zbyde, tak zavřou do krabiček a dají to právě do toho automatu, aby si tam z toho lidi mohli prostě kupovat třeba večer žrádlo, nebo prostě třeba jako hnedka ráno žádlo, že jdu do práce. No a jeden takovýhle automat je ve vesnici Kaplice. No v Kaplice prostě tenhle ten automat byl už jednou útokem, nebo terčem útoku prostě jako zloděj, který si z něj odnesli vepřový koleno. To takhle prostě jako týpeček asi ve 4 ráno prostě po cestě z kalbičky dostal hladík, tak prostě si říkal, tak co já si dám, ty kebab tady nemáme tady ani žádný fast food, tak já si tady vemu nějaký uzený kolínko. Jenže tenhle ten týpek chodí na kalby asi pravidelně, protože on se do toho automatu opřel znova. A to konkrétně tentokrát do klobás se sýrem za 380 korun. Jakože dobrý, řekni si, jo, jakože vzal žrádlo prostě za 400, což je vlastně jako poměrně ještě docela jako malá krádež. Jenže ono toho způsobil škodu 30 litrů. Takže asi pravděpodobně prostě rozbil to hlavní sklo, aby si z toho mohl vzít prostě dvě klobásy za 4 kila. Ale jakoby musím říct, že některý zloději jsou prostě jako kreativní, ale zase si říkám, taky mohl prostě týpek si říct, hele, nemám moc peněz na účtě, jdu vykrát z banku, že jo. Yeah.

0: vzadu ní bejs.
1: Rádio Spin Dom, 14. září, pondělí, svátek slaví Radka, tak přejeme ještě jednou všechno nejlepší. No a my se jdeme v rychlosti podívat taky na to, co nás čeká venku, protože i to je dobrý si takhle jednou za čas připomenout. Aktuálně by mělo být venku zhruba tak něco kolem 13, 14, 15 stupňů Celsia. Je to takový různý, jo, ten průměr je vlastně jako dost stejnej. Každopádně počítej s tím, že by po většině republiky mělo v tuto chvíli pršet nebo spíš asi poprchávat, nevím, jak to úplně přesně místama je. Každopádně sever Čech, Čech, ale všude vlastně jako v tuto chvíli prší. Odpoledne počítej s tím, že by se mělo neúplně vyjasnit, ale mělo by být pod mrakem, spíš polojasno, no a místama by měly být opět přehánky, konkrétně teda spíš v Hradci, Olomouci, Brně a taky Jihlavě, takže tam počítej s tím, že bude pršet i odpoledne, každopádně teploty by dneska měly dosáhnout maximálně teplot kolem 19 stupňů Celsia. Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat na to, jak v tuhle chvíli jezdíte a musím říct, že docela dost to svědčí o tom, že venku prší, že to tak jako trošičku klouže na těch silnicích. Začneme v regionech, protože tam se bourá a to konkrétně v Brně v ulici Vinohradská, takže tam jednou pozor si dávej taky v Ostravě, protože tam se bourá na křižovatce 28. října a taky Mariánsko-Horský, takže i tam určitě dávej jezdit s větší obezřetností. No a když se podíváme i na dálnice, tak tady poskakuje D1 na příjezdu do Brna po směru od Ostravy, D2 taky na příjezdu do Brna. No a když se podíváme dál na dálnice, tak D11 poskakuje kolem Poděbrad kvůli práce na silnici a pozor si dávej určitě i po směru na Plzeň po D5, protože tam se bourá kolem Berouna, takže i tam určitě jezdí s větší obezřetností. No a když se podíváme na Prahu pro tuhle chvíli, tak tady je to taková ranní klasika. Trošičku ústí provoz nás Štěrbolská spojka, stejně tak taky Holešovičky, potom i Kbelská, už tak někde v okolí Hloubětína. No a nějaký to zdržení nabereš momentálně taky na pražském okruhu. A to v okolí Barandova. Ode mě to k dopravě všechno, každopádně kdyby cokoliv, tak určitě nám je vědět, buď to pomocí našeho telefonního čísla 210 32 30 30 nebo pomocí naší mobilní apky Rádia Spin. No a my se tady za pár minut dáme Celebrity Voice Lip, tak buď u toho.
0: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.

0: 21 minut, teda posloucháš Radio Spin s tebou jde taky domno a my jsme se společně přiblížili dneska k hádance Celebrity Voice Flip, ve který hádáš, komu bude patřit dnešní zamotaný hlas. Tak já si myslím, že nás nic nezdržuje od toho, aby jsme si ten Celebrity Voice Flip dneska pustili.
1: Iva bit sur bravo menuju lim bravo baila in vitagen ich auf das dann sie
0: Dneska ti můžu prozradit, že tady budeš hádat jednu českou herečku, modelku a taky moderátorku. Víc tě k tomu ale zatím neřeknu, nechám ti chvilinku hádat, no a uvidíme, jestli se tady najde někdo, kdo uhodne, kdo se skrývá za tímhletím zamoteným hlasem.
2: Jsi ready? Tak 210 32 30 30 nebo mobilní apka

0: Celebrity Voice Flip.
1: Na rádiu Spin pokračujeme v hádance Celebrity Voice Flip, ve který hádáš, komu patří dnešní zamotaný hlas. Tak pojďme si ho spolu připomenout. Dneska tedy hádáš jednu českou herečku, modelku a taky moderátorku. Tak když se podíváme na detaily, tak jakožto herečka, tak se objevila v posledních letech třeba v seriálu Slunečná, nebo třeba taky v Kamarádech, a nebo se docela dost často objevovala taky v seriálu Zónový začátky. Každopádně myslím si, že by ti mohlo taky napovědět, že jakožto moderátorka se teďka nejčastěji se objevuje v podcastu, kde vlastně spolu moderuje s Alicí Bendovou a taky Miluší Bittnerovou. To si myslím, že taková docela jako zajímavá nápověda. No a jako poslední ti můžu říct, že se dost často objevuje v bulváru ve chvíli, kdy třeba přidá nějakou fotku v plavkách. Ale víš, jak to prostě ten bulvár má, ale on to napráší hnedka, jak to vyjde ven. Takže my si jdeme ještě podívat na to, jak ten zamotaný hlas zní, no a pak už je to dál na vás.
0: Jsi ready? Tak 210, 30.

0: aspoň jsme se přiblížili do finále hádanky Celebrity Voice Flipy, ve který jste hádali, komu patří dnešní zamotaný hlas. Tak pojďme si ho ještě jednou připomenout. Dnešním Celebrity Voice Flipem byla modelka, herečka a taky moderátorka. Jakožto herečku ji můžete znát třeba ze seriálu Slunečná nebo třeba taky ze Zónový začátky. Moderátorku ji můžete vidět teďka převážně teda v jejím podcastu, ve kterém moderuje spolu s Alicí Bendovou a taky Miluší Bittnerovou. Taková vrstě jako ženská drbárna, víš co. Tak my se jdeme podívat na to, jaký typy tady dneska ráno padaly, a jdeme se podívat konkrétně za Radusem.
1: Ahoj, tady Radus. Není to náhodou Eva de Castello?
0: Radusi, já si myslím, že tady není víc co říct, protože opravdu to dneska byla Eva de Castello. Takhle jednoduchý to ve finále bylo. Tak jo, děkuju za všechny tipy, jak do poznávačky, tak taky do Celebrity Voice Flipu. No a my společně pokračujeme ve Spin ránu, kde si už za pár minut řekneme, co nás tady společně čeká dál.
2: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 10.

6 hodin a 54 minut, ty nám posloucháš Radio Spin s tebou, ideál taky Dom, no a my spolu pokračujeme ve Spin ránu, kde si už za chvilinku otevřeme druhou hodinku, ve které se spolu podíváme třeba na jeden takovej menší comeback, tak jsem zvědavý, co na to řeknete, protože mám tady pro vás jednu takovou krátkou ukázku, no a spolu pořešíme taky seznamování, což si myslím, že bude teďka docela takový jako horký téma, protože se v Česku pomalu, ale jistě chystá návrat jedný reality show, takže toť program na další hodinku, no a samozřejmě se podíváme taky na to, co nás čeká aktuálně venku, nebo respektive dneska venku. Momentálně by to mělo být nějakých 15 stupňů Celsia s tím, že by po většině republiky mělo v tuto chvíli pršet nebo poprchávat. Odpoledne počítej s tím, že třeba ve středních Čechách, v severních Čechách a taky na jihu Čech by mělo být polésno, teploty kolem 20. Když se podívám víc k východu, tak na východ by měly právě dorazit nějaký ty přehánky dál. Takže počítejte s tím, že na východě Česka dneska bude pršet. No a my pokračujeme spolu ve Spin ráno. Krásný ráno, tady je Dom.

0: Do Lucerna Music Baru dorazia Arrested Development, ktorí už od 90. rokov prepájajú rap so soulom, funkom či gospelom. Chýbať by nemali ani klasický Tennessee, Mr. Randall či People Everyday. A Praha ti dnes ponúkne aj mládežnícky softball. V pražskom prepore Žiačok sa Sabat Praha B stretne doma s SK Kotlářka Praha B. Zápas sa začne o 4:30 popoludní. Za mňa je to všetko. Maj krásny pondelok a be in s rádiom Spin.
1: Máme 6:59, to je přesně čas a ty dál posloucháš Radio Spin.

7 hodin a taky 5 minut. Tomu jste povídal dom. No a my se společně jdeme podívat na další dnešní zprávy. No a jak jsem sliboval, mám tady jednu velkou věc, protože já jsem včera na YouTube narazil na jeden projekt, který se jmenuje Seš na baru, kam chodí různí zpěváci dávat live verze svých tracků a bráško. Absolutně neuvěříš tomu, kdo se tam objevil, protože pár dní zpátky na tuhletu sešničku na baru dorazili taky Bowave a takhle to znělo.

nostalgie, tak si říkám, jestli to třeba není předzvěstí nějakýho comebacku, protože co si budem povídat, asi nejsem úplně jediný, kdo by tyhle ty legendy rád uvítal zpátky na scéně, takže co když tady teďka máme ještě návrat Bowie před GTA 6? To je otázka. Každopádně, mám tady jednu takovou libůstku, protože kdo jste loni sledoval Naked Attraction Československo, tak mám pro vás dobrou zprávu, protože se právě teď natočila druhá řada. No a víš co? Bude premiéra dřív, než si myslíš, protože premiéra je už nachystaná na polovinu října. A bráško, já jsem mega zvědavý, kdo se tam objeví, protože hele, třeba někdo známej, ne? Jakože třeba by byl hodně cool, kdyby se tam objevil třeba soused, nebo respektive teda spíš sousedka, nebo nějaký feláček ze střední, a nebo tam třeba někdo taky uvidí svoji mámu. Hele, těch možností, kdo tam může být, je prostě hromada. Nicméně vtipný by bylo, kdyby se tam objevil třeba i můj kámoš Marty, o kterém se teda ještě za pár minut jednu takovou libusku povíme, protože právě se teďka bude seznamovat. No a i o tom seznamování tady spolu dneska pokecáme, takže stay tuned, tady je Radio Spin a Dom.

Na 10 minut ty nám posloucháš Spin ráno s Domem, no a my se jdeme podívat za mým kamarádem Marty, o kterém jsem ti tady povídal pár minut zpátky. Hele, Marty je týpek, který je vlastně jako strašně hodnej kluk. Jo, je to takovej ten týpeček, který mu prostě může zavolat ve 3, ve 4 ráno, třeba klidně jako z Ostravy nebo z Olomouce, a on se prostě v Praze zbudí a dojede pro tebe a hodí ti prostě jako zpátky, ale není problém. Každopádně Marty bohužel je jeden z takových těch lidí, který není úplně schopný se seznámit, protože je buď doma, anebo v práci, jo, nic prostě mezi, takže prostě nemá úplně moc jak. No tak jsme ho s Felákama poslali na speed dating. Jenže a ve mně se teda jako trošku vaří voda, když on mi jako tohleto říká jako argument. Jo? On to prostě fakt jako odsuzuje, tuhletu věc. A já nechápu proč, protože je to seznámení jako každý jiný. Naopak si říkám, že je to super akce pro lidi, kteří nemají úplně čas někam chodit a nebo nejsou tak zdatní v oslovování lidí. No tak si říkám, že se vás dneska zeptám, jak jste se seznámili s vaší druhou polovičkou vy. A jsem mega zvědavej, jestli je tady někdo, kdo má třeba taky speed dating za sebou, abych mu konečně omlátit o hlavu to, že se v tom hrozně plete. Takže 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin, dávejte vědět, jak jste se seznámili s vašima drahýma polovičkama vy.

0: se podívat na to, jak se seznámil Ruda se svojí milovanou.
1: Mojí milovanou jsem se seznámil skrz jejího bývalýho. Teda on nás seznámil, tak? Abych byl konkrétní, on nás seznámil, když nás tenkrát pozval mě do hospody a pozval i svoji polovičku.
0: Takže to byl tenkrát nějaký kamarád, který musí vyfouknul?
1: Hele, nevyfouknul, ona se s ním rozešla asi po 4 měsících pak sama.
0: No, tak ale to je ještě ve finále v pořádku, prostě hele, poznala Rudu, tak si řekla, že prostě Ruda za to bude stát mnohem víc a evidentně to tomu prospělo. Každopádně mě zajímají vaše další příběhy, protože přece jenom, jak jsem tady říkal pár minut zpátky, mám kamaráda, kterýho jsme teďka poslali na speed dating, nebo respektive on tam teprve půjde, tak jsem zvědavej, jak to dopadne a hledám, jestli tady náhodou mezi spinnerama není někdo, kdo by taky měl zkušenost se speed datingem, ale k tomu se probereme přes vaše historky, takže určitě dávejte vidět, jak se seznámili s vašima drahýma polovičkama. Buď to pomocí čísla 210 32 30 30 nebo pomocí naší mobilní apky Rádia Spin. Šup sem s tím, jsem zvědavý, jak jste se seznámili.

0: Dneska se vás ve Spin Ránu ptám na to, jak jste se seznámili se svýma drahýma polovičkama, hele, a můžete se rozkecat, jak chcete, hele, jestli to bylo nějaký romantický, jestli to bylo spontánní, plánovaný, jestli jste se seznámili přes Tinder, nebo třeba někde na baru a tak dále. Tak jednu story tady mám pro příklad třeba ještě od Janet.
1: Čauky, dome, hele, prosím tě, jakoby nebudu říkat nějaký milovaný nebo láska velká nebeská, ale momentálně jakoby se vídám s týpečkem. Je to by the way brácha mojí kámošky, protože jsem mi takhle jednou u ní na pergole seděla kalila a říkám, že jedu s kámoškou na Lago de Garda a ona, no nekec,

0: to je ale náhoda, tam jde i můj brácha. No, takže mu to řekla, my jsme se pak sešli a vlastně jsme z La Garde jeli kousek za ním k moři a od té doby se vídáme, takže je docela jako ňuňu.
1: Ty vole, to je ale jako moc hezká story, Žáně, to už je takový jako, že skoro z pohádky, prostě je tam teda sice nějakých jako dost náhod, jakože ale náhodou jedeš prostě na La Garde, náhodou tam byl prostě brácha kámošky, ale jakože jestli to opravdu byla náhoda, tak hustý. Jdeme se podívat ještě na druhou část, kterou Žáně poslala.
0: Ale jakože známe se díl. My jsme vlastně byli před asi 9-10 lety na svatbě vlastně mojí kamarádky a on tam byl jako DJ a já jsem tam byla jako host, takže jsme se jako viděli už a víme o sobě. No to jsme nikdy jako by tak nějak nevídali, neviděli a tak, takže vlastně nám to zařídila jeho sestřička.
1: No takže Áňo, budeme držet palce, ať to vyjde, ať je to ten pravej. No a ty mi dávej taky vědět, jak jsi se seznámil se svojí drahou polovičkou, nebo seznámila se svojí drahou polovičkou. Hele, 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Já jsem mega zvědavej na vaše příběhy.

0: 25 minut, ty nám posloucháš Radio Spin, s tebou je dál taky Dom, no a my se společně díváme dneska na to, jak jste se seznámili se svýma drahýma polovičkama a jak to vlastně ve finále potom seznámení dopadlo, jestli to byla životní láska, nebo to nebyla životní láska, ale ještě předtím, než si otevřeme další příběhy, mám tady jednu důležitou věc. Je to tak, je 14. září a už za dva dny nás čeká premiéra nových zrádců. A musím říct, že noví zrádci budou podle Markuse Kruga fakt jako hodně hustý, budou ještě přísnější, než byli dosavadní zrádci. A vlastně to zatím tak vypadá, že tam budou lidi, kteří budou kout, velký pikle, protože co si budeme povídat, hele, některý lidi prostě už počítají s tím, že tam půjdou jako ten pravý nefalšovaný zrádce a prostě tam povraždí celý hrad. Ale jako všechno se dozvíme teprve potom, až začnou vycházet jednotlivý díly, což už bude brzo. Každopádně sledovat je můžeš potom na Primě nebo na Prima Plus, to samozřejmě víš, protože přece jenom už tady s náma a se zrádcema nějakou dobu seš. No a kdyby si chtěl fakt jako topovej pořádný zážitek, tak mám pro tebe dvě doporučení. Jedno doporučení je, že na zrádce můžeš jít do kina, protože v Cinestar opět bude prostě probíhat celá řada. No a druhý doporučení je, buď tady mezi 8 a 9, protože máme pro tebe jedno takové překvapení, takže rozhodně zůstaň dál u Rádia Spin. Rychlá doprava na Rádiu Spin, jdeme se podívat taky na to, jak v tuto chvíli jezdíte. A teda musím říct, že vzhledem tomu, že je napršeno a že to klouže, tak to taky podle toho vypadá. Aktuálně si dávej pozor na krše, a to konkrétně teda ve Vídeňský v Brně, protože tam se bourá směrem do centra se bourá také v Ostravě v Rudný, takže i tam jezdí určitě opatrně. Když se podíváme na dálnici, tak D1 poskakuje na příjezdu do Brna směrem od Ostravy, takže tam určitě pozor. Pozor si dávej taky na D2, a to jak na výjezdu, tak na příjezdu do Brna, protože i tam se v tuhle chvíli bourá. No a když se podíváme dál, tak poskakuje D11 kolem Poděbrad kvůli práci na silnici, takže tam pozor. Pozor si dávej taky na příjezdu do Prahy po D5 nebo po D7, protože i tam to poskakuje. No a jednu štosovačku hlásí kvůli crashi taky D10 kolem Brandýse nad Labem směrem do Prahy. Jinak co se týče Prahy aktuálně, tak poskakuje Štěrbonská spojka, to je taková ranní klasika. Postojíš si taky určitě v Dobříský a taky na Barandňáku, stejně tak si postojíš taky na magistrále, to je taky ranní klasika. No a co se týče crashů, tak aktuálně se bourá na Kbelský směrem ven z města a pozor si dávej taky v Praze v Libni, a to konkrétně pokud se nepletu v ulici Čuprova, takže i tam se bourá. Kdyby cokoliv, tak dávej vědět buď to na 210 32 30 30 nebo v naší mobilní apce Rádia Spin.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Spin Radio.

0: Pár minut zpátky jsem ti tady na rádiu Spin otevřel story o mým kamarádovi Martem, který není absolutně schopný se s někým seznámit. No a tak jsme ho s kámošima ukecali, aby šel na speed dating, což ho čeká zhruba tak za půl měsíce, ale teďka nám to tak jako oficiálně oznámil, takže jsem mega zvědavej, jestli si tam někoho najde nebo ne. Každopádně jsem si říkal, že k té příležitosti se vás můžu zeptat, jestli nebo jak jste se seznámili se svýma drahýma polovičkama. Těch příběhů musím říct, že mám tady poměrně dost, takže pojďme se podívat za kačí.
1: Ahoj, takže my jsme se s partnerem poznali na chatu Lidé.cz, to už teď ani není. A myslela jsem si, že to nepůjde, protože jsme od sebe byli 170 kilometrů, ale šlo to a už jsme spolu 15 let.
0: Hezky, pěkně. Ty vole, na Lidé mám taky jednu takovou story, protože já jsem se tam taky kdysi seznámil jako s nějakou holkou, jsme si psali a psali jsme se poměrně dlouho, ale nikdy jsme se neviděli. Ale i přesto, jak jsme se psali, tak prostě ta holka začala být taková, jako že si mě začala strašně přivlastňovat, než byla fakt jako úplně ultra toxická, až to vlastně vypěnilo v to, že já jsem se tenkrát s někým poznal a ona udělala absolutně jako největší scénu, co prostě mohla udělat. A to jsme si psali jenom 2 měsíce, jo?

0: Na Radio Spin řešíme to, jak jste se seznámili pár let zpátky, nebo třeba taky pár dní zpátky, nebo pár týdnů zpátky se svýma drahýma polovičkama. A těch příběhů, jakože hezký příběhů, tady mám fakt jako ranec. Jdeme za Anet.
1: Ahoj, Domé, no, tak my s přítelem máme taky takový dobrý story, jak jsme spolu začali. Já jsem přítele už znala z dřívejška, to víš, já pro něj byla malý dítě, takže on mě moc neznal, my jsme o 5 let teda. Jo, on, když mě bylo 10, tak v 15 on měl úplně jiný zájmy. No a přišel vlastně 1. října, přišel na akci ke mně, na byt, jakože popít a tak. No a už nikdy neodešel. Jsme spolu 10 let.
0: To je pěkně, ty vole. Takhle se to dělá, Anet. Každopádně mě zajímá, jaký příběhy máte dál vy, takže klidně dávajte vědět, buď to pomocí našeho telefonního čísla 210 32 30 30 nebo pomocí naší mobilní aplikace Rádia Spin, protože dneska tady spolu rozebíráme to, jak jste se seznámili.

0: And every time I find the dope, I see your hope. My mouth can collide with scope. And you know we the livest though. I suppose that you want us to hide it, bro. But never that, we smooth with a better rap. A clever cat that I am with a head of facts. And if you think you ahead of that, then you sleeping on the way, but we never nap.
1: Nigga, you better make some money before you come back in this house. And no bringing the white girls in my house, nigga. Better boom guy die, better boom guy girls.
2: Čekám tady na další příběhy o vašem seznámení, protože těch příběhů tady chodí vlastně jako hodně a teda musím říct, že zatím tady posíláte i nějaký jako zkazíky a tak dále. Musím říct, že to je takový jako hrozně hezký, protože já jsem tady pár minut zpátky říkal o svém kamarádovi, kterýho jsme donutili, aby se šel seznámit na speed dating, protože jemu to seznamování úplně nějak jako moc nejde, prostě, ale on prostě jako ty lidi nebo ty holky úplně neumí moc oslovit, víš co, tady jsem si říkal, hele, pojď na speed dating, protože na speed datingu prostě vystřídáš třeba 10 holek jako za pár minut a vlastně si aspoň řekneš, nebo jako uvědomíš třeba, jak začínat ty konverzace a prostě se to během toho naučíš, říkám, a třeba si tam najdeš taky tu pravou životní lásku. Tak jsem zvědavý na to, jak to dopadne. Každopádně my se jdeme teďka podívat na to, jak se seznámil taky Radus.
3: Ahoj Radus, tak se svojí drahou polovičkou jsem se seznámil u svojí bejvalý na zahradě, konkrétně v bazénu. A když jsme šli pak od sebe, tak vlastně ona mě vezla pro klíče do nového pronájmu. No, od té doby jsme se vídali a teď jsme v říjnu 9 let spolu a teď v červnu jsme vlastně 5 let svoji a neměnil bych. Miluju ji nejvíc na světě, nikdy bych ji nevyměnil.
2: To je hezký, Radusy, ale tyhle, to je jako hodně zajímavá story, protože docela mě zajímá to seznámení u té bejvalý bazénu, jakože co z toho pak jako bylo u té bejvalky, jak na to reagoval a tak dále. Klidně mi dej ještě vědět, každopádně i ty mi dávaj vědět to, jak jste se seznámili se svojí drahou polovičkou. Buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní apky Rádia Spin. Času máme ještě spoustu, takže klidně se neboj a rozkecej se.

0: Radio Spin Dom máme 7 hodin a taky 46 minut k tomu, no a stejně tak, jak bejvá prostě každý pondělí takový naše okýnko na to, jestli podíváme, co vás čeká, nebo co máte v naší parádě Spin Fridžic, tak samozřejmě držíme tradici a se mnou už je tady Jirka. Jirko, čus.
1: Čau Domé, čau Spineři.
0: Tak jak se máš ty, velký máš pondělí, jak se ti stávalo takhle ráno?
1: Vlastně docela dobře se mi stávalo, já jsem byl teda o víkendu na svatbě, ale udělali to fikaně, bylo to už v pátek, takže jsem měl celý dva dny na to ještě dolehávat a vyspávat.
0: Ale tak to je super, tyba, protože moje máma slavila v sobotu 50. Sice teda jako měla 50. už teda v lednu, ale řekla si, že počká na to, až bude nějaký relativně hezký počasí. A teda musím říct, že jsem jako cítím to ještě dneska, ty vole.
1: Už jsme prostě starý Doma. Já ještě k tomu jsem chtěl říct, já mám narozeniny v zimě taky, takže úplně chápu tenhle struggle, prostě všichni, co mají v zimě, stejně ty narozky slaví taky v létě, takže je to prostě takový flexibilní.
0: Taková Romanovina prostě. Každopádně ty jsi nám přišel představit novinky v parádě Spin Fridžic, tak čím začneme?
1: Tak začneme Vesnou a trackem Vínečko, což je jejich nejnovější track. Je to takovej krásný moderní folklor, bych řekl, na který se Vesna zaměřuje. A je to taky důkaz toho, že ten folklor není úplně mrtvej tady u nás, že stále jde dělat hezky a jde dělat prostě pro velký masy lidí.
0: Jde dělat hlavně moderně, ty vole, jakože já, když si to poslechnu, tak ty poslední věci, co Vesna vydává, tak jsou fakt jako hrozný bomby. A je tam kombinace jak zpěvu, tak rapu a hraje to prostě se vším možným, jako co si dokáže představit, což je super. Tak jdeme se podívat taky na druhou novinku.
1: Tak druhá novinka je od PTKčka. Název bych asi mohl tady zmínit až po 22. hodině, bych tak typoval, ale já věřím, že Spineři budou vědět. Je to song, který překonal český rekord na Spotify. Bude teda vtipný o něm za chvilku mluvit v televizi, protože tam to určitě neřeknu.
0: Když říct, že jsou to holky v pozoru.
1: Holky v pozoru, tak jsou to holky v pozoru. Tam, aby se pak někdo zase to nevzal na svou stranu. Každopádně, jak říkám, je to track, který překonal český rekord na Spotify, překonal více 500 000 streamů za 24 hodin. Vzal si vlastně rekord od Rohonyho, který ho držel do té doby s Letnou a ten měl nějakých 300 tisíc za 24 hodin.
0: Tak Rohony se bude asi teďka stekat, tak to je asi čas na to, aby udělal Letnou 2 pravděpodobně. No a máš tam taky kolonku Flashback, tak pojďme se podívat do Flashbacku.
1: Tam se vrátíme právě za Vesnou, máme tam track Moravo.
0: Miluju tu věc, ty vole.
1: Jak právě jak jsi říkal, tak tady to je taková ukázka toho, že tenhle jejich moderní folklor krásně jde ruku v ruce i s rapem, protože tady to doplňuje Ego a z tohohle tracku se stal opravdu velký hit.
0: Jako musím říct, že tenkrát, když jsem to objevil, tak jsem si v tom liboval fakt jako hodně dlouho a drží mě to do dneška, teda jako když to slyším, tak prostě všechno musím zastavit, dám si volume doprava a jedu si to, jakože tohle je nová hymna Moravy.
1: Hele, víš, co vlastně by mě zajímalo, jestli třeba tady ty tracky od Vesny se poslouchají na Moravě, na nějakých těch veselicích, jestli to tam jako jede.
0: Můžeme to zjistit, teďka je vynobraní.
1: To je pravda.
0: No, burčáčky, ale tak pojďme to vyzkoušet. No tak jo, Jorko, hele, měj se hezky, děkuju za představení novinek a sečíme se zase příští pondělí.
1: Já díky, hezký ráno.
0: Měj se, čus.

0: Radio Spin. Spin Music Impro.
1: Mám takový pocit, že jste úplně moc možná nečekali, že dneska tady bude Radio Spin Music Impro a už vůbec si myslím, že jste nečekali, kdo si ho sem dneska přijde dát. Krištofe, čus!
2: Já nejsem Krištof. Ahoj, ahoj, čau všem spinnerům.
1: No to je takový menší překvapení, protože jak jsem říkal, Krištof tady bude tenhle ten týden zaskakovat dopoledne za Viki, ale jednou nohou si takhle odskočil ještě do spin rána prostě.
2: Tak já jsem musel, že jo, ty jsi dal to impro minulý týden, tak jsem si říkal, že bych ho musel dát teďka, že bych ho měl dát teďka, ale já jsem si ho udělal trošku special, jo, nebude to úplně teda známý beat a nebude to úplně známý text, bude to trošičku VIP věc, protože jsem slyšel, že tady se dneska řeší nějaký zrádcovství, je to možný?
1: Je to tak, jo. Já jsem to zatím jenom tak jako malinko nastínil, ale detailní jsem úplně nebyl. Takže zrádci budou teda tématem dnešního Radio Spin Music Impra.
2: Kamaráde budou, no, vzal jsem tu znělku, tu melodii jsem trošku remixnul a do toho jsem si napsal takový zrádcovský text, je to vlastně, kdyby to byl prostě nějaký traper, jo, současnej, tak jak by to asi znělo, kdyby flexil s rádcema.
1: Ok, ale tak si pro ukázku pustíme, jak zní znělka z rádců.
2: Ano, to je ona.
1: To je věc, kterou potom si myslím, že znáte úplně všichni. Každopádně ty si říkal, že si ten beat nebo ten to instro zremixoval ke svýmu.
2: Trošku. Vzal jsem takovou tu melodii, jak to tam je nahoru hezky a dělá to tu. No a z toho se možná něco stane.
1: A ok, tak já jsem na to hodně zvědavej. Tak já si myslím, že vzhledem tomu, kolik je, tak můžeme jít rovnou na to, jestli seš ready.
2: Klidně, ještě jenom upozorním, je tam feat s Vojtou Kotkem.
1: Vojta Kotek bude mít radost. Tak jdeme na to.
2: Let's go.
3: Chyběl jsem vám.

0: křivoklátu. Hradní pán jak Vojta Kotek, holky mě vidí a jdou do kalhotek. A ty chceš být přitom, vyřadím tě z jedničky něco jak Nikol. Zahraju to na génia, takže mě neodhalí ani Mia. Všichni jdou za mnou jako vlčí smečka, to můžu vám odpřísáhnout na dědečka. Prachy do banku, imunitu v kapse, mám aura plus milion. A každej chlap se hned otáčí, když uhádnu, kdo je věrnej. Pak hnedka uhádnu, kdo je tu zrádce. Čumima, spadla mi huba, když vidím režii Markuse Kruga. Sledovat to je lepší než Louis Vuitton. 16. září, bráško, tak buď přitom. A počkej si. Tam, ta-da-da-dam.
1: Zrádci jsou zpět.
2: Kámo! Ty vole, jako tohle bylo se nejlepší rádio svým muzikem, pro co jsem tady slyšel.
0: Já ti děkuju. Cítím se výborně, jsem bez dechu, běžel jsem s tramvajem, protože MHDčko je zasekaný, kámo, zkoušel jsem si to tam jak idiot, jsem to tam napůl prostě huby repoval, že jo, normálně v té tramvaji. Dobrý.
2: Takže lidi v tramvaji měli prostě dneska předpremiéru.
0: Jo, je to tak.
2: Ty vole, geniální, hele, jakože fakt jde z toho cítit, že to je vlastní tvorba a že to máš prostě jako vychytaný.
0: Děkujeme.
2: Doufám, že jste si to užili spolu se mnou, no a my se teda, než se Krištof vydechá, koukneme taky na počasí. Aktuálně by měly být v průměru teploty kolem 15 stupňů Celsia, plus minus ten 1-2 stupínky, každopádně počítejte s tím, že by mělo být poléco i zataženo a taky by mělo v Čechách pršet, konkrétně teda v severních Čechách, ve středních a v jižních. Odpoledne počítej s tím, že se teploty přesunou směrem k východu a teploty se vešvají maximálně k 19.
0: Jenom ještě takový menší info, v Praze ne, že úplně prší, ale to takový to zahradnický mlžítko.
2: Já,
0: prostě,
2: to miluju.
0: Pokud máte brýle stejně jako já, tak prostě nevylezejte ven, protože to nedáte, to prostě brýle budou ryb za chvilku.
2: No, nebo si vám tečočky.
3: Spin Radio.
4: Vzrušující podzimní večery, to jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
5: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že nás v DABu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce rapu v republice můžete poslouchat nyní v DABu kdykoliv a kdekoliv. Radio Spin jde s DABou.
6: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.
7: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.

0: víťazstvo v tejto ligovej sezóne. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a užívaj si začiatok týždňa v spoločnosti Spin Rádia.
1: Máme 8.04.
2: To je přesně čas, kdy nám posloucháš Radio Spin.

0: Rádio Spin.
1: One line flows, yeah, I got some of those.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: My pro vás máme dneska pravdě nebo lže takový malý velký překvapení.
2: No, oni to ti zráci možná tady jako tematický musicem pro trošku natýzovali, bych tak řekl.
1: Je to
2: mě
1: tak.
2: To dneska nemluví, kámo, to bude sranda ještě.
1: To nevadí, ale to rozkecáš. Každopádně dneska pro vás pravdě nebo lži máme vstupenky na hodně žádanou akci, která bude už ve středu. A sice vstupenky na premiéru společně s eventem zráců, která bude fakt jako velkolepá.
2: Je to tak, jsou tady lístky za free, no, teda
1: no,
2: za free.
1: No, za free, to úplně vezme? Není za free, ty vole.
2: Přesně tak, protože jsme to udělali trošku special. My jsme si pro vás tady s Dominikem připravili pravdu nebo lež. A na vás bude, abyste uhádli, jestli to je pravda, jestli to je lež. A pokud je to lež, tak případně opravili ten statement, aby to bylo těžší, protože tyhle ty lístky, to se fakt jako jen tak nevidí a nemůže je dostat jen tak někdo, že jo?
1: Přesně tak, ale přece jenom jakoby jsou tam lístky, které jsou v hodnotě fakt jako velkých peněz, asi některý až v hodnotě 10 000 korun, takže cinkněte do pravdy nebo lži, pojďte si zahrát o stupenky na tuhletu velkolepou akci, protože hele, vzhledem tomu, že jsme tady dneska probírali seznamování a spoustu z vás má doma svoji drahou polovičku, tak třeba s tou drahou polovičkou budete moc vyrazit.
2: No tak na Vojtu Kotka s drahou polovičkou to bych určitě nešel, kámo.
1: 210, 32, 30, 30.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Dneska speciál Pravdy nebo lži, a to ve zrácovském stylu, protože tady dneska hrajete o stupenky na event a taky premiéru zráců, která je už tuhletu středu v Kongresovém centru v Praze.
2: To není ve zrácovském stylu. Kdyby to bylo ve zrácovském stylu, tak to někdo vyhraje a my řekneme, no a ty lístky si necháme.
1: A to by byla velká
2: pásrada. To by bylo překvapeníčko, ty krásu.
1: Každopádně, o stupenky si tady dneska chce zahrát Luboš. Luboši, čau.
2: Čau.
3: Ahoj.
1: Tak, my ti jenom připomeneme pravidla. Dostaneš od nás nějakou pravdu nebo nějakou lež a pokud to bude lež podle tebe, tak ji musíš taky opravit, aby ty stupenky nebyly zas tak jako úplně zadarmo. Já si myslím, že pravidla jsou jasný. A jestli seš, Luboši, ready, tak můžeme jít na to.
3: Dobře, pojďme na to.
1: No tak, tak jo, tak první otázka.
2: Téma bude totiž křivoklát a první otázka zní. Fürstenbergové vlastnili křivoklát téměř 200 let a definitivně o něj přišli až po druhé světové válce. Těžká věc.
1: No, Luboši.
3: Těžká.
2: Jsme těžcí, protože takový lístky, to se jen tak nevidí.
3: Já dám, že je to pravda.
1: Dá, že to je pravda, jo. No tak označujeme pravdu, Luboši.

0: tomu, že to Hudery, myslím, že anglicky něco jako zachvění, takže jsem to tam tak jako frknul, aby se neřeklo.
1: Hřišov má zákeřní otázky, jo, prostě.
0: No tyhle ty, jo, já jsem si říkal, že to musíme udělat těžší, ale když tak jako poslouchám, tak možná tu další sadu uděláme trošičku lehčí, aby to potom šlo odhalit.
1: Tak pojď ještě do třetice na poslední otázku, Krištofe.
2: Dobře.
1: Nechám to v tvojí režii.
0: Karel IV. Byl jako dítě na křivoklátě nejprve ukryt před svým otcem a o rok a později v roce 1322 tam byl otcem držen jako vězeň. To je taková historie, výlet na základní školu.
2: Tak.
1: To je taková hodinka děje.
2: To už bude pravda.
0: To už bude pravda. Taky označíme.
1: Do třetice pravda.
0: Ale řekl bych, že bychom měli dát týmy, jo? Já a Dominik versus ty, tak jsme teď vyhráli na plný čáře, kámo.
1: Tak bohužel i tohleto byla dneska
0: lež. Ne!
1: Tak Luboši, ale bohužel tě na zrádce nepošleme, ale zkusit to můžeš zase třeba někdy jindy.
2: Dobře.
1: Tak jo, hele, děkujeme ti, zahrumni se krásně. No a pro vás ostatní, ty stupenky tady ještě teda tím pádem máme. Takže
0: máme, no, tak já trošku zjednoduším otázky. Mírně, aby se neřeklo, nemůže to být úplně, ale Krištofe, trošku to uskromníme zase, jo, mírně. A dáme si téma třeba Vojta Kotek, co?
1: Vojta Kotek, jo.
0: No.
1: No tak ty vole, tak to musí volat spinnerky, to je jasný.

0: Radio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Posloucháš Radio Spin s tebou Dominik a Krištof. Chvilku zpátky jsme tu měli první Pravdu nebo lež, kde jsme se snažili udat lístky na Zrádce, na velkolepý event, který proběhne a který pro vás máme, jenže bohužel se tak nestalo. Hmm. Takže potřebujeme dalšího z vás, aby se připojil na číslo 210 32 30 30. A Dome, co ty otázky, no?
2: No tak otázky, hele, já doufám, že si je trošičku uskromnil, protože ty jsi teďka expert na Pravdu nebo lež, takže samozřejmě otázky jsou ve tvojí režii, takže jsou ty otázky teďka jednodušší, Krištofe.
1: To jsem měl říkat, protože teďka Luboš kámo bude stát před rádiem a zbije mě, až půjdu v jednu domů, že jo? Ne, udělal jsem je trošku lehčí, no a téma bude Vojta Kotek.
2: No ok, takže téma Vojta Kotek v Pravdě nebo lži už za 3,5 minutky. Don't it feel good, babe? Don't it feel good, baby?

0: Radio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Na Radio Spin pokračujeme ve zrácovském speciálu, protože vám tady rozdáváme stupenky na středeční event k premiéře Zráci, kde se právě můžete slavnosti i na ten první díl Zráců nebo letošní Zráců podívat.
2: Oh yes.
1: Před chvilkou jsme tady měli otázky, které evidentně teda jako nebyly úplně nejjednodušší, takže jsem poprosil Krištofa, jestli by malinko teď úplně přesně nevím, ty, jak to
2: jsou. Jo, takhle, jsi... vidíte, to je ta praxe moderátora v rádiu, tady tohleto. Aby malinko slevil.
1: Slevil prostě, no.
2: Nebo ubral se dá ubral, říct, takový no, krásný dobrý. Český slova, Dominiku.
1: No, tak teď už jsem samozřejmě znalejší, takže, Krištofe, jsou ty otázky teďka jednodušší?
2: Řekl bych, že trošku jo.
1: No, OK.
2: Není to nic historického extrémně, jo, je to o Vojtovi Kotkovi, takže jsou to věci, které se trošku ví, trošku ne.
1: Dobře, tak jsem zvědavý, jestli někdo, koho máme na drátě, bude něco vědět o Vojtovi Kotkovi. Kdo tam? Dobrý ráno.
3: Ahoj, tady Tomáš.
1: Čau, Tomáši. Na Tome. Tak víš něco málo o Vojtovi Kotkovi?
3: Hele, já to nechci přiznat, protože za prvé budu vypadat za blba, za druhý vy to určitě změníte na těžší otázky, ale já si troufám tvrdit, že o něm docela něco vy.
2: Ty jo.
3: Málo, no. Něco málo.
2: To jsou silná slova.
1: To jsou hodně silný slova. No tak no. Jo, tak jdeme teda tím pádem na otázku číslo jedna, Tomáši, jestli seš ready.
3: Jsem ready, povídej.
1: Dobře, takže otázka číslo jedna zní.
2: Vojta Kotek je skalní slávista.
3: No jasně, to je pravda.
2: To je
1: no,
2: pravda.
1: Okay. Myslíš, že je slávista Vojta Kotek?
3: Já to vím, že je slávista.
2: Ty to víš přímo. No spolu chodíte do kotlíku tam, jo?
3: Tak to myslím, teď jsem nezneštěli, ale no, já jako... myslím, že je slávista, no.
2: Může být cokoliv, že jo, je Pražák a třeba nefandí ani Spartě, ani Slávy a třeba je to prostě...
3: Může chodit, ale já myslím, že je
1: chodí na Bohemku, ty vole, třeba
2: no, chodí
1: ne.
2: Na Duklu, že jo.
3: Ale tak mluvím takhle, já jsem slávista, takže jestli není, tak to bude ostuda.
2: No, tak okay, to tak... uvidíme, jaká ostuda to bude. Označíme tedy pravdu.
1: Označíme pravdu.
2: Kamaráde, to je pravda, hezky
1: pěkně.
2: Ale dobře, dobře.
1: Takže bodíček dobrů. Jdeme na otázku číslo 2, Tomáši. Vojta Kotek je členem kapely Klika 12, kde hraje na baskytaru.
3: Já myslím...
1: No, co myslíš?
3: Já myslím, oni měli ty... to divadlo, ale oni tyhle herců mě všechno. Já myslím, že to je pravda, ale...
1: OK, takže...
3: Tyvo, ale to si ještě nejsem.
1: Označujeme pravdu.
2: Tak furt to máš 50 na 50, že jo? A v tomhletom případě ti musíme říct, že je to lež jako věž.
1: Bohužel, no tak jdeme na poslední otázku. Místo herce z něj mohl být sportovec, protože se mládí věnoval karate.
3: No tak si děláte srandu.
2: Ale jako budík si tam nahnal, tak třeba ho naženeš i teď.
3: No dobře, hele, je to tip, dám lež.
1: Dobře, takže...
2: A věděl by si to opravit?
3: No hele, tak jako vím, že jezdil na koních, vím, že má farmu u Kozárovic, ale vím, že má syna, ale manželku, všechno tohle.
2: Jasně, takže ale... kdybys měl říct, v čem je ta lež, v čem spočívá? Protože to je další věc, co potřebujeme, že jo, jak jsme říkali na začátku s Domem. Hmm.
3: No hele, tak říkám, no jezdil, jako vím, že jezdil na koních, no, tak asi bych řekl, že se spíš věnoval jízdě na koni, než karate.
2: Ok,
3: no,
2: takže to, že mohl být sportovcem je správně, ale nevěnoval se karate, ale jezdil na koni. Takhle to necháváme, jo?
3: Nechám to tak, no.
1: Takže to označujeme takto.
2: Kousíček, ale je to lež, kousíček, ne! Já jsem schválně jenom slovíčka, že v tom, že on se nevěnoval karate, ale judu, ne!
1: Bohužel, Tomáši, nevadí, hele, třeba to vyjde někdy příště. Každopádně i tak děkujeme za hru, protože to bylo fucking napínavý.
2: Kámo, strašně, ale děkujeme.
1: Tak jo, měj se krásně, Tome. Čau.
3: Dobrý, taky, díky, čau.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu v regionech, kde jediná větší nehoda mi svítí v ulici Litoměřická v Teplicích, jinak by to mělo být poměrně fresh. Když se mrknu na dálnice, tady je to trošičku horší, takovou tu klasiku může čekat na D1, a to před Brnem, za Brnem, před Prahou, za Prahou, zkrátka. Kdykoliv takhle přejíždíš do většího města z D1, počítej minimálně s 10 minutkama zpoždění. Co se nějakých crashů na dálnicích týče, tak nehoda mi tady svítí na D7 u Kladna, tam by to mělo být dokonce i na díle, tam nějaká lehká sekačka, cca 10-15 minut, tak počítej i tam. No a další nehoda mi tady svítí třeba na D10 kilometr ve směru Turnov.
1: A okej, my se jdeme podívat ještě na Prahu. Protože Praha je pro tuhleto chvíli poměrně dost zasekaná, a to kvůli několika krešům, hlavně kvůli kreši teda na Pražském okruhu, a to hnedka na sjezdu nebo hnedka za sjezdem z D1, takže tam určitě pozor. Pozor si dávej potom taky na Pražském okruhu kousek dál, a to konkrétně ve chvíli, kdy se spojuje s D7, takže i tam dávej určitě pozor. No a další kreše aktuálně hlásí ulice Českobrodská, potom taky Kbelská po směru ven z města, a to hnedka dvakrát. No a ještě mi tady svítí jeden kreš, a to konkrétně na Praze 8, a pokud se mi ještě stihne načíst ta ulice, ve který to je, tak ti samozřejmě i řeknu tu ulici, ve který to je, což se mi zatím samozřejmě nedaří, protože to jsou prostě Google mapy, ale už ti to můžu říct, že to je ulice Horňátecká, takže i tam jsi opatrně. Každopádně, kdyby cokoliv, tak dávě vědět. 210 32 30 mobilní apka Rádia Spin. Automoto Spin. Tvoje

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Dáváš se Rádio Spin s tebou Dominika Krištof. No a Dome, co s tou pravdou nebo lží? Jako? Já myslel, že když se hraje o takovou věc, jako jsou lístky na Zrádce, tak se lidi nadrtí ty nejvíc těžké věci a budou to z jedničky střílet, ale tak asi ještě trošičku, maličko slevíme, co?
2: No tak hele, evidentně to vypadá tak, že prostě je pondělí, ten rozjezd je prostě z toho víkendu prostě vždycky pomalejší, takže asi pravděpodobně budeme muset ty otázky ještě trošičku ulehčit.
1: Tak je trošičku ulehčíme, no a ty pokud chceš lístky na ten event zrádcovský, který tady teďka máme a o který hrajeme, tak 210 32 30 30, a nebo naše mobilní apka, tam nic nepiš, ani tam nevolej, že to nejde, jo, ale na to se vlastně vykašli úplně a hlavně zavolej.
2: Přesně tak, jenom pro jistotu připomínáme pravidla dnešní speciální pravdy nebo lži, a sice to, že pokud odhalíš, že tvrzení, který tady máme, je lež, tak ho musíš ještě navíc opravit, což ti trošičku komplikuje samozřejmě tu výhru, ale hrajeme o lístky, který prostě nejsou zadarmo, chápeš to?
1: No, tak pojď to do nás.
2: Tak jo, jdeme na to.
3: Chodím

Mám chuť na koláče, koláče a potom láče. Napsal jsem chytrý text, vázal ho na koleje, teď čekám na vláček, ležím a nejsem kreativní. Nade mnou na straně zaspí otáček, vytáhnu podržem.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Krásně dobrý ráno, ještě jednou všem u Rádia Spin. Máme 8 hodin a taky 41 minut k tomu. No a my pokračujeme o hru o vstupenky na středeční zrácovský event, který bude naprosto brutální.
2: No už je potřebujeme udat, kámo. Už fakt jako já myslel, že na první dobrou je někdo schrábne a teď se o ně tady bijou, prostě to už je třetí člověk, co se o ně bije, že jo?
1: To je pravda, ale do třetice všeho dobrýho, tak jsem zvědavej, jestli si je teďka odnese Lucko, dobrý ráno.
3: Dobré ráno.
1: Tak jak ty jsi na tom se zrácema? Kolik jsi viděla řad? Viděla jsi v obě dvě?
3: Viděla jsem část těch posledních.
1: No, ok, ale tak to si myslím, že je takovej úplně jako nejlepší úvod k tomu si pustit třetí řadu zráců a taky se jich podívat na ten úvodní event, protože tě to samozřejmě naláká a vtáhne tě to do té hry dál.
2: Oh yes.
1: Lucko, jsi připravená na to si zahrát o vstupenky na zrádce?
3: Jsem.
1: No tak jo, tak jdeme na otázku číslo 1.
2: Role hradního pána se už ve dvou řadách ujal herec Jirka Mádl.
3: Je to lež.
2: A věděla bys to opravit?
3: Ne, je to lež.
1: A kdo si teda tím pádem zahrál roli hradního pána?
3: Kotek.
1: Kotek. A Kotek je správně, skvěle, Lucko.
2: Ano, samozřejmě.
1: Takže máme tady první bodíčka, jdeme na otázku číslo 2. Zrádci se natáčí na hradě Křivoklát.
3: Pravda.
1: No tak to byl teda ale hodně rychlej výstřel, tak označujeme pravdu. A je to tak, je to pravda.
2: Jo!
1: Hezky, pěkně. Jo. Poslední otázka.
2: Tak pojďme, trošku těžší. V první řadě se do finále krom Nikol dostal taky novinář Jan Tuna, známý jako Tuňák.
3: Ano.
2: Počkej, ty jsi říkala, že jsi neviděla, že jsi viděla jenom tu druhou sérku, že nějakou část?
3: No to znamená, jsem ty kauzy okolo toho, že byl nějak podvedený. Vím, že vyhrála Nikol a ten Tuna, že byl nějak oklamaný.
2: A myslíš, že byl ve finále, jo, teda?
1: Zase na druhou stranu už to měnit nemůžeme, jo? Jakože označila si pravdu, ale uvidíme. Řekla, že to je pravda. Tak, no tak jo.
2: Děj se vůle zrádců teda.
1: Tak děj se vůle zrádců.
2: Jak to vypadá? Jan
1: Tuňák, alias Tuna, se objevil v reality show Asia Express. Mm-hmm. Ale no. Taky ve finále prvních zrádců je to tak! Hezky, pěkně, Lucko. Tak nám řekni, koho vemeš sebou?
3: Vezmu kamarádku, která se strašně těší a chce tam jít.
2: No, no tak jejda, prosím tě, to bude Vojta nejlepší Kotek randíčko, prostě. Ano, na Vojtu Kotka s kamarádkou, co víc si přát pro boha.
3: Super, díky.
1: No tak jo, tak nám vydrž na drátě, řekneme si, kam ti stupenky pošleme, Lucko, ještě jednou gratulujeme.
3: Díky moc.

0: taky 47 minut. K tomu s tebou je dál Dom a se mnou ve studiu taky Krištof.
1: Ahoj.
0: A Krištof...
1: Já jsem vím, začíná strašně být... odkašlat a no ne, hlavně jako z té klimy tady, já vždycky strašně trpím na hlasivky, že jo, to je nejhorší.
0: No, tak ještě venku začíná být zima, takže
1: a ke
0: to
1: všemu,
0: úplně
1: já
0: tomu nehraje.
1: Spal s otevřeným oknem, že jo.
0: A já taky dneska, tyma. Možná proto má Božka, tyma, teďka v teplotu. No, nicméně, my si jdeme dát reprízu dnešního Radio Swim Music Impra, který musím říct, že bylo naprosto perfektní. Kdo
1: děkuji.
0: Z toho nestih, tak si myslím, že vás čeká fakt jako nezapomenutelný zážitek, protože vzhledem tomu, že se to tady dneska tak jako táhne v tom zrácovském můdu tu poslední hodinku, tak si Krištof připravil právě impro na téma zrádci.
1: Je to tak, vzal jsem tu znělku, kterou všichni známe a ten charakteristický riff, to tu-du-du-du, jsem tam předělal, je to takový trošku monumentálnější trepík a do toho jsem si hodil fakt jako freestyle, jenom text, že jsem na tím chvilku seděl a říkám si, tyjo, jak by to znělo, kdyby prostě rapper, který flexí, by flexil s rádcema. Tak to potom zkusíme. Zkusíme
0: no,
1: to teď, nebo to dáme za chvilku, co?
0: Ale víš co, aby jsme to ještě tak jako trošičku mohli napnout, tak my si dáme teďka písničku.
1: Tyjo!
0: A po písnice se vrátíme s Radio Swim Music Imprem. To zní jako deal, ne?
1: To zní jako dobrý deal.
0: No tak jo, tak jeden Marpo.

0: Radio Spin. Spin Music Impro.
1: Mimo mamomu, slyšíte toto, se rozmlouvám, abych to pořádně zarepoval, ty kráso. Dáváš si Radio Spin, Dominik Krištof, pondělí. Teda pondělí tu není s náma, jo, pondělí je tak jako obecně. Tak či tak, tady máme Radio Spin Music Impro, tak tady můžeme rovnou jít, bude to remix z rácovský znělky a do toho vlastní text, který jsem se smolil. Tak uvidíme, když tak pak dej vědět, jak se ti to líbilo.
2: Protože... Určitě dáme vědět, protože to stojí za to, jenom si připomeneme tu originální znělku. No a co z toho udělal Krištof, tak to si můžete poslechnout právě teď.
3: Chyběl jsem vám.

0: Zrádci jsou zpět.
1: Kámo, to byl strašný nesmysl,
2: tyjo. Ne, nesmysl s dechem hlavně, tyjo. Já jsem si tam nasekal tolik slov, že to nejde udýchat.
1: No tak se chvilku vydejchej a nech se pochválit od Pajkyho. Pajky, čus.
3: Ahoj, dobré ráno.
1: Čau. Ale ty jsi největší kritik, ale věřím tomuhle tomu, že vlastně u tady toho rádia Spin Music Impra prostě nejde být kritický.
3: Teda chtěl jsem se tě zastat doma, že čekám distrek teda za ty žrádce,
1: ale... Ne, já jsem s tím, Pajky, já jsem s těma žrádcema naprosto stotožněný, ty vole.
3: Jo, tak jo. A jak to bylo super, takový pěkný distrek, pěkný.
2: Děkuju, šéfe, děkuju. Dome, ale měl bys jako na tím popřemýšlet, jo?
1: No, ale jako vzhledem tomu, že mám 110 kilo, tak já nemám co namítat, ty vole.
2: No, tak...
3: Chtěl by to odpověď.
2: Vzhledem tomu, že já mám 40 kilo i z postelí, kámo, tak bys možná něco vymyslel.
1: No, okej.
3: Okay, na čentý, to zvládne.
1: Tak jo, tak třeba něco vymyslíme. Pajky, hele, moc ti děkuju, měj se hezky, čau.
3: Ahoj.
1: No tak jo, komu se dál líbilo dnešní rádio Spin Music Impro, tak můžete Krištofa určitě pochválit, protože tento s váma dneska bude až do 1 do odpoledne.
2: No je to tak.
1: No takže na to máte spoustu času, tak Krištofe, co se bude dít v komunikátoru?
2: Kamaráde, jdeme na předávačku, jo. Tak ahoj, já jsem zrovna přišel a říkám si, že bychom tady mohli pořešit spoustu krásných věcí, krom toho, že tam mám takovou jednu zmínečku, na kterou bych tě rád pozval, tak když mi dáš chvilku, tak já si najdu poznámky a najdu si přesně to, o čem jsem chtěl mluvit, jo.
1: Takový prostě moderátorský nešvar, ty vole.
2: No jako upřímně je, já to chápu, všichni se tady píšou, že jo, někam dopředu, takhle, a já mám těch témat tolik v hlavě, že to potom nedávám, ale chtěl jsem se zastavit u toho, že Playboy Carty slavil včera 30. narozky a že ten týpek možná trošku kecá o svým věku. Strašně zajímavá věc. No a nebo potom tady mám takovýho jednoho 91-letýho pána, který udělal fakt jako banger věc, kterou kdyby mě bylo 91, tak rozhodně nezvládnu.
1: No okej, okay. No tak jo, tak se určitě jste se nechali takhle hezky pěkně pozvat na dnešní komunikátor. Samozřejmě si taky cinkněte o nějakou tu vaši oblíbenou písničku na přání. No a my se jdeme podívat v rychlosti ještě na to, co nás dneska čeká venku. Aktuálně by tam mělo být zhruba tak nějakých 15 stupňů Celsia, s tím, že by po většině republiky mělo aktuálně pršet nebo minimálně poprchávat. Odpoledne počítej s tím, že mělo být ve středních Čechách, severních a taky jižních Čechách polésno a na východě Česka by měly právě dál držet ty přehánky.
2: Tak jo, tak tolik bylo Spin ráno s Domem a Krištofem a teď už Vicky.
1: Přesně, tak Vicky v podání Krištofa.
2: Vicky, prosím.
1: Mějte se, čus.
4: Spin Radio. Sběratelské mince. Drahé kovy. Spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
5: Přemýšlíte o studiu v Americe? Setkejte se zástupci amerických univerzit na veletrhu Education USA, který se koná 19. září. Doražte do kampusu Hybernská v Praze mezi 10. a 13. hodinou. Více na educationusa.cz. Vstup je zdarma.
6: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.

0: Spin s tebou už je solo Krištof, teda možná napráším Dominika, že tady pořád stojí u dveří a čeká, co tady řeknu, ale to je úplně jedno, jo, to nebudeme teďka řešit. Ty si dáváš Rádio Spin, máme tady komunikátor, tentokrát s Krištofem, bohužel bez Viki, ale ta se učí na státnice, takže když tak můžeš zahrát i jí, třeba právě poslouchá rádio, učí se a říká si, potřebuju to nějak dát, má to za chvilku, tak si to pojďme udělat hezký. Já jsem se chtěl v tomhle vstupu ještě v rychlosti jenom zastavit u reakcí na Rádio Spin Music Impro, naprosto egoisticky, protože jsem jich tady pár našel a říkal jsem si, že by byla škoda, abych si je nepustil a nerozvážnil jsem se nad tím. Tak pojďme na to!
1: Krásné možné ráno, Domek, Krištof, Spin, tady Roman, ale já jsem nevolal, protože jsem na ulici a strašně by to dělalo kraval, ale Krištofe, výborný music impro, já se tady chlámu a Dome, promiň, já taky rád papám, ale jmenovalo by se to Žrádci, kdyby tam byl Dom, by bylo dokonalý.
0: Já fakt doufám, že Dominik prostě do příštího týdne udělá diss track, protože já tady příští týden v pondělí nebudu, jo? Takže to by jako mě měl zdisovat. Pojďme dál.
2: Ty vogo, Krištofe, prej Žrádci, ale jako pecka, super.
0: Kači, díky moc.
3: Čau, tady Tomáš, můžu říct, Krištofe, výborné, povedlo se ti to, jen tak dál, čau.
0: Já vám děkuju za všechny reakce, vážím si toho, jsem rád, že vás tu mám a že vás baví tahle ta hudbička. No a my už pojďme na to, co nás tohle tuhočku čeká, to znamená komunikátor, nějaký lehký zprávičky, podíváme se třeba na jednoho repera, který fejkuje svůj věk a ten důvod je fakt jako bizarní, takže na to si určitě počkej.

0: Dáváš si Radio Spin, s tebou Krištof a já už mám na drátě Michala. Čau, Michale.
1: Ahoj, ahoj, ahoj.
0: Ale Michale, ty jsi mi tady off air řekl, že jak jsem dneska dělal to Radio Spin Music Impro, že jsi napsal něco na doma, nechceš nám to sem hodit jen tak do placu?
1: A tak můžu, no, ale jsem malinko nervózní teda.
0: Děda, to nebuď, prosím tě, my jsme hodní soudci. A jakmile to je distrakt na doma, tak to vůbec nemusíš být nervózní.
1: Tak jo.
0: Tak pojď.
1: Ale Dominik vchází, zráci se třesou. Ve městě temnou pravdu si nesou. Dominiko a břicho, osud nás svírá, když Dominik nutelu z víčka stírá.
0: Jak jsem to říkal poprvé, já jsem úplně čekal, co se rýmuje na slovo svírá. A říkal jsem si díra a pak říkám, ne, co tam hodí. A pak tam přijede ta Nutella a říkáš si jenom, jo, to je Dominik, kámo. Skvělý. To pak v pátek jsem říkal tady Michaelovi, že bychom si mohli udělat takové tématko, že bychom prostě Dominika, že bychom poskládali takový distrek, že byste vždycky dali třeba jedno dvojverší, abych to poskládal za sebe, narepoval bych to a pak bychom mu to hezky pustili v pondělí.

0: Jo. Takže Michael, nahodil jsi mi, děkuji ti moc a za odměnu, co tam pustíme?
1: Ale byl by to MC Gay a byla by to tvoje holka?
0: Ah, jo, moje holka, Michael, jo.
1: Moje holka, ano.
0: Moje holka nebo tvoje holka?
1: No tak o mý holce by to písnička moc neseděla, no.
0: Aha, no o mojí taky ne, protože žádnou nemám. Tak to je v pohodě, všichni jsme v klidu. Komu to pošlem?
1: Ale tobě do studia a všem spinnerům, ať mají hlavně pevný nervy, protože ta doprava v Praze je dneska opravdu, ale opravdu katastrofální.
0: Yep,
1: já jsem
0: teď
1: jel 1 km 25 minut.
0: Hmm, to mi povíde, to já měl taky a to jsem měl tramvají. No Menger, tak jo, Michael, pouštím to tam, pouštím to i tvojí holce, doufám, že poslouchá. Měj se krásně, kámo, čus.
1: Taky, ahoj. Nemůžeš

0: Rychlá doprava na Rádiu Spin, začnu v regionech, nehoda mi tady svítí v ulici Václavská ve Zlíně, jedna taky v ulici Doubravská v Teplicích, jinak jsou ty regiony poměrně v pohodě. Dálnice, krom takový ty klasiky, jakože na D1 si počkáš, pokud přijíždíš do Prahy nebo do Brna nějakých 10 minut, tak tady vidím už jenom nehodu na D11 na kilometr 61 ve směru Praha, jinak poměrně fresh. No a samotná Praha, ta je hrozná, ta je dneska zasekaná, jak jen to jde, takže 20 minut tě čeká na Štěrboholský spojce, 20 minut si počkáš na spojovací, 15 minut Nuselák, 10 minut Patočková, 12 minut Evropská u letiště a kreše pak hlásí ulice Na Hurce na exitu 26 z Pražského okruhu u Ruzině, no a nebo taky Brněnská ulice Na Chodově. Kdyby cokoliv, 210 32 30 30 a nebo naše mobilní apka.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na
2: Spin Radio.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: Rádio Spin. Dáváš se Rádio Spin, máme pondělí 14. září, něco málo kolem 9:45 a se mnou je tu mistr Štrůdl. Čus.
1: Nazdar, zdravím.
0: Zdravíčko. Hele, ty jsi vybral takovou písničku, kterou jsem vůbec nevěděl, že tady máme, kámo.
1: Já jsem právě si říkal, jestli tam bude nebo ne. Já už teda říkám, jak jsem říkal, Maty mi říkal, že tam v pátek je. Já jsem ji nechával právě zahrát. Ale...
0: A ono nic, oni se na tebe normálně vykašlali.
1: Maty jo, Vicky ne, Vicky minulý týden ne.
0: No tak dobře, tak všechna čest Vicky, dobře, to říkáš jenom proto, že se učí na státnice, že? Aby si podpořil.
1: Ne, právě, že Vicky ty to nezahrála.
0: Jo, takhle, no tak prosím tě, tak ještě ke všemu, takže tady jde vidět prostě, kdo má jak rád spinery, jo, tady to vidíte. Ale vybral si tady Michalu a Sergeje Štýl. Komu to pošlem?
1: Hele, pro všechny spinery, který mají prostě styl, dneska teda počátku nic moc,
0: no,
1: ale...
0: Ty kráso, počasí fakt ve stylu dneska.
1: Takže tak, no.
0: Je to tak. Vraško, posílám to tam. Děkuji ti za kola, mě se krásně. Čus.
1: Dej se, čau.

0: Hey yo, Radio Spin ve tvých uších, pondělí 14. září, svátek má Radka, všem Radkám přeju všechno nejlepší, s tebou už je Krištof a já mám pro tebe jeden takovej tip. Nebude to asi úplně pro všechny, ale minimálně pro ty, kteří jste někde z okolí Hradce Králový, mám super tip na 19. září. Pokud nemáš co dělat, tak od 15.00 bude program v OCčku Futurum, jmenuje se to Streetmania a bude to zábava takřka pro všechny, ať už seš malej, ať už seš velkej, dospělej, tenkej, úplně cokoliv, protože na pódiu se představí taneční skupina T-Base a to od těch nejmenších začátečníků až po ty nejzkušenější dospělý tanečníky, to znamená pořádný breakdance, street dance, kámo, strašně to cením, protože když jsem byl malej, chodívali jsme takhle na kulturák a občas tam bývaly právě vystoupení, něco jako takhle, když bude vystupovat T-Base a já jsem na to vždycky čuměl a říkal jsem si, to bych chtěl tak strašně umět, ale já jsem takový dřevo na ty pohyby, abych to nezakecal. Chybět potom nebudou i další hudební a taneční hosté, taky nějaký to osvěženíčko. No a hlavním hostem té letošní Streetmanie bude slovenský rapper Shimi, který ho určitě můžeš znát, má spoustu tracků i spoustu featů s českýma raperama. Ten by měl vystoupit někdy kolem 19. hoďky. No, potrženo sečteno, tanec, hudba, skvělá atmoška a do toho to nejlepší, vstup je zdarma. Kámo, co víc si přát, ne? Možná si přát jenom mnohem lepší počasí, než je to dnešní, protože po celé České republice máme průměrnou teplotu 15 stupňů Celsia, všude máme zataženo nebo oblačno. Když se podívám na radar, tak ty dešťový mráčky se nám tak jako roztrousily a to hlavně do středu Čech, takže pokud jsi z Pardubic, pokud jsi z Vysočiny, pokud jsi třeba i z Královéhradeckého kraje nebo z Jihomoravského, tak si sebou vem deštníky, protože je velká pravděpodobnost, že ti tam za chvilku bude kapat.
1: Spin Radio. Sběratelské mince. Drahé kovy. Spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.

0: jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
1: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.
2: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy, parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
3: Československý underground. Jasný zoom, udělat boom, na ksichtě směje se clown. Ani slovo mezi sebou, víme toho dost. Jedeme srovnat kóně, jedeme srovnat skóre. Jedeme pomalu, není kam spěchat, takže slow.

nám pomalu se točí kola, jim pomalu se krátí čas, oni neví, že jdeme pro ně, ale i tak nezapomenou na nás. Plný arzenál důvodů, není chuť nic vysvětlovat, rovnou cestou přímo jdem situaci tvrdě eskalovat. Naše kola nezastaví ani červená přechody nic, my projíždíme městem mimo děj a zákon ulic. Vykopeme dveře, ať ty koně trefí šlak, my hoříme jako molotov, co dopad přijde tlak. Jedeme pomalu, není kam spěchat, takže slow down. Jasný zoom, dělat boom, jak si chtě směje se clown. Ani slovo.

Dáváš si Radio Spin, s tebou je Krištof, máme tu pondělí 14. září, no a já jsem včera objevil jednu zprávu, u které jsem si říkal, ty kráso, na co já si vůbec stěžuju. Protože, když vám bude 91 let, tak asi nebudete úplně řešit, kam vyrazíte nejdál na výlet nebo na dovolenou. Jenže je tu týpek, jmenuje se Dale Sanders a ten si řekl, že si dá takovou menší procházku. Přes celý Spojený státy. A má za sebou 3 500 kilometrů apalačský stezky. Tomuhle tomu týpkovi se říká Shady Wows, no a ten tu právě celou tu trasu dokončil znovu. To je důležitý říct, jo? Znovu. Protože on stejný rekord držel už v roce 2017, kdy mu bylo 82. Potom ho o 4 roky překonal nějaký jiný turista, který mu bylo 83. No a borec si v 91 letech řekl, hej, víš co, ten rekord je prostě můj, já to přejdu. A tak to přešel. Kámo, to je crazy. V 91 letech ujít tolik kiláků, ještě skoro sám, jakože já někdy takhle ráno vstávám, mě je 22 by the way, jo. Někdy vstávám z té postele a říkám si, já se nezvednu, moje záda, moje nohy, všechno mě bolí. Jako přestávám, fakt si přestávám stěžovat, když vidím tady tohoto týpka.

0: Rádio Spin.
1: Dáváš si Rádio Spin, s tebou Krištof, jdem se dát další písničku na přání a tahle poletí přímo za Tomášem.
2: Ahoj, tady Tomáš, dáme tam Will Smith, Pošleme to všem spinnerům, ať se mají dobře, když to funguje.
1: Přesně, ještě do takového hnusného počasí, ať se mají dobře, že jo? No, a teď poslouchejte.
2: Já ho mám hezký.
1: Fakt? A kde se nacházíš?
2: Štrasburg.
1: No, to se někdo má, co? To se někdo má. My tady v Praze prostě kloužeme, kámo, po těch chodnících, že jo? Silničáři nečekali, takže tramvaj mají 10 minut zpoždění. Prostě nic tady nefunguje, jakmile začne pršet a ty tam máš krásný počasí. Tak to ti za odměnu pošlu jednoho Willa Smitha.

Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu v regionech, tady mi nehody svítí v ulici Rožmitalská v Příbrami, no a dvě nehody tady vidím i v Děčíně, je to na ulici Kamenická a na ulici Oblouková. Dálnice, ty jsou relativně fresh, nehodu tady vidím na D11 na kilometru 7 ve směru Praha, je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh a začíná se to tam trošku sekat, no a jinak taková ta dálnicová ranní klasika, nebo spíš dopolední klasika, počkáš si před Brnem a před Prahou na D1, 10 až 15 minutek. Co se samotný Prahy týče, tak tady je nehoda hlášená na pražském okruhu, 25. kilometr ve směru D1, mírně to tam stojí, ale je to jenom nějakých 5 minut. Další nehodu tady vidím na Brněnský, na Chodově, no a zpoždění taky taková ta ranní klasička, počkáš si třeba na Nuseláku, na Evropský, na pražském okruhu u Jesenice a nebo třeba i na Vilzonovce. Automotospin.

0: to jsem si dneska dal speciální.
1: A taky naprosto geniální.
0: Zrádcovský Radio Spin Music Impro.
1: A já vás od toho nemůžu zdržovat, takže pojďte rovnou na to. Je to fakt banger.
2: Chyběl jsem vám.
3: Začíná party a začínají zrádci. Kdyby tam byl dom, tak se to jmenuje žrádci. Naběhnu k telce, když slyším tu znělku, jak důchodci do shopu pro chleba v akci. Volumen na max, ostatní je šumák. Věrnější než první sérii tuňák.

0: Zrádci jsou zpět.
1: Ty vogo, Krištofe, prej žrádci,
2: ale jako pecka, super.
3: Můžu říct, Krištofe, výborné, povedlo se ti to, jen tak dál, čau.
4: Dome, nějaká odezva?
5: No, uvidíme, necháme se překvapit, ty žrádce ti rozhodně nezapomenu.
4: Dobře, tak se budu těšit příští týden, kámo.
5: Tak se slyšíme zase zítra, mějte se krásně, čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spin.

0: Radio Spin.
1: Radio Spin ve tvých uších, pondělí 14. září, dneska výjimečně s Krištofem. No a jdeme si dát další písničku na přáníčko. Hele, jedna taková univerzálka, jo, protože když se začne dobrý den, tak to potom dopadá takhle.
2: Tady rovněž, mohl bych si pustit písničku na přání, prosím?
1: No jasně, prosím tě, neříkej mi dobrý den, my budeme podobně tak stejně staří zhruba. Čau. Přesně, žádný dobrý den, kámo, je mi 22, vypadám se jako dospělý, chovám se staré jako dospělý, nikdy!
2: Já bych sem chtěl turistů, vlastně je to pro moji mámu, protože má ráda tady ty písničky hodně, takže...
1: Yes, a poslouchá?
2: Jo, poslouchá.
1: No tak jedno takový překvápko pro mámu, Vec a Pioskot, Turista, hážu ti to tam, a kdyby si ty chtěl něco zahrát, tak 210 32 30 30 a nebo naše mobilní apka, můžeš mi tam poslat voiceovku.
3: Na plakátě moje jméno Vec, přišel jsem čeknout toto město,
4: je?
3: Rozjebat se jak zvěr,

0: Dáváš si Rádio Spin, pondělí 14. září, svátek má Radka, takže všem Radkám přeju všechno nejlepší. Máme tu 10.54, no a já jsem chvilku zpátky probíral jednoho týpka, který se v 91 letech rozhodl, že si dá takovou menší procházku přes vlastně celý východní Spojený státy, takzvanou Apalačskou stezkou. No a tenhle ten týpek ušel 3 500 kilometrů v 91 letech, což samo o sobě už je docela crazy, já jsem mu tady za to salutoval, ale našel jsem tomu ještě další info, který kámo, jako to je crazy. Já jsem myslel, že borec prostě bude nějaký namakanec nebo tak něco. Jo, vůbec. On to je vlastně jako takovej dědula. Fakt jako na těch 91 let vlastně vypadá, i bych mu to tipnul. No a on tady potom v jednom rozhovoru zmiňoval, že během cesty podle vlastního počítání upadl celkem 71krát. 6 z těch pádů označil dokonce za vážný a jednou chudák skončil v nemocnici. Potom celý jako přemýšlel, jestli to náhodou nevzdá, jestli to udělá, a řekl si, že ne. No a pak se rozhodl, že dorazí na horu, která se jmenuje Katadin, pokud to říkám správně, měl by to být v Mainu, a že ji prostě vyleze jako na vrchol té stezky, že si tam dá takový vítězný selfiečko a půjde domů. Jenže po 19 kilometrech výstupu ho přepadla únava. Co tenhle týpek udělal, bylo je, ne že by zebral telefon a zavolal si pomoc, nebo já nevím, že by se na to konečně vykašlal, nebo tak něco. Vůbec, kámo, on si prostě lehnul, dal si 2 minuty zdřím a potom pokračoval dál. Jako, přijde mi to jako krásný poselství, jo. Pokud my si občas takhle stěžujeme po celý dní, jak nás bolí nohy, anebo bolí záda. Vůbec, kámo. Podívej se na tohoto týpka, co má 91 let, ušel 3,5 tisíce kilometrů a podle tohoto rozhovoru je ještě připravený to klidně ujít znovu, kdyby ho někdo překonal. Myslím, že si žijeme opravdu královsky teda. Královský není dnešní počasí, aspoň prozatím. Po celé České republice je průměrná teplota nějakých 16 stupňů Celsia. Na většině území máme zataženo a když se podívám na radar, tak vidím, že prší momentálně v Pardubickém kraji, na Vysočině, a ty mráčky tak pomalu lezou do Jihomoravského kraje. Vypadá to, že i Brno by za chvilku mohlo být pod kapkama deště, takže deštníky určitě sebou. Co se nějakých denních maxim týče, ty už moc nahoru nepůjdou, sekneme se někde na 20 stupních, takže začíná podzim.
1: Spin Radio. Sběratelské mince. Drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
2: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu? Zkuste DAB. Vysíláme v něm celoplošně. Radio Spin jde s DABou.
3: Přemýšlíte o studiu v Americe? Setkejte se zástupci amerických univerzit na veletrhu Education USA, který se koná 19. září. Doražte do kampusu Hybernská v Praze mezi 10. a 13. hodinou. Více na educationusa.cz. Vstup je zdarma.

Dáváš si Rádio Spin, s tebou Krištof, pondělí 14. září, přejeme všem Radkám všechno nejlepší, který dneska mají svátek. No a pojďme na chvilku zabrousit i do světa sportu, abychom se podívali, co se kde děje, protože probíhal evropský šampionát v paraplavání, no a tam za Českou bojoval David Kratochvíl. A má za sebou fakt parádní závod, protože ve své kategorii určený pro plavce se zrakovým postižením dneska zaplaval stovku znak za minutu a 5 sekund. A sice z toho nebylo zlato, jo, bylo z toho stříbro, ale myslím si, že důvod slavit je, protože David takhle překonal svůj osobní rekord a vylepšil ho o 1,33333 periodických sekundy. Kámo, obří gratulky, cením, Davida sleduju od začátku, protože plavání to je jako asi jediný sport, který mě fakt extrémně bavil. Když teda pominu ještě závody v rychlochůzi, ten jsem třeba v životě nedělal, ale to je taková sranda, když to vidíte v televizi, zkuste to někdy. Oni tak strašně vtipně chodí a vypadají jako kachničky, když jdou z rybníka. Abych to nezakecal, tak David je ještě takový frajer, že na adresu Španěla, který to nakonec vyhrál, tak normálně neměl problém přiznat, že byl rychlejší a dokonce ho označil i za frajera a dodal, že si celý závod strašně užil. Davide, obří gratulky, strašně cením tenhle ten přístup a doufám, že příště bude další zlato, kámo.

0: Spin. Dáváš se Radio Spin, s tebou je Krištof, máme tu pondělí 14. září a jdem si dát písničku na přání. Ta tady přišla od Pavlise, já vám ji prostě musím pustit takhle.
1: Čau rádio. Mám jeden velký problém, nemám čas, ale na Pejna si ho vždycky nějak udělám. Takže prosím pusťte Pejna, nemám čas, ať aspoň jednou v životě stihnu něco včas. Díky.
0: Jako kámo takhle, Pejna ti moc rád pustím, nemám tady song, nemám čas, mám tady song Jiná vlna, takže tam hážu ten, doufám, že se nenaštveš. Ale kámo, píšeš, že nemáš čas a potom tak hodíš takhle dlouhou zprávu textovku, ty co je tak těžkýho na tom vzít ten telefon, kámo, a těch 30 sekund prostě namluvit a nakecat tu hlasovku. Víš, co jsem musel kvůli tobě udělat? Použít tady AI-ko, kámo, použít AI-ko. Chápeš to? To prostě ceny ramek ve všech kompech teďka souply třeba o 3 centy jenom kvůli tomu, že jsem do AI-ka musel hodit tuhle zprávu. To je hrůza. Ale tady máš Pejna, bráško, užij si to. Ladíš Radio Spin?

0: Rychlá doprava na rádiu Spojené, začnu v regionech. Nehody tady vidím dvě přímo v Liberci, a to na ulici Košická a na ulici Zhořelecká. Jedna nehoda je i o kousek dál v Děčíně a ta by měla být na ulici Kamenická. Dálnice, ty se nám trošku vyčistily od rána. Jedinou nehodu tady vidím na D2 na druhém kilometru ve směru Brno. Jinak to vypadá poměrně fresh. No a i ta Praha se podstatně pročistila. Jedinou nehodu tady vidím v ulici Plzeňská na Praze 5. No a zdržovačku už tady vidím snad jenom na spojovací nějakých 15 minut. Jinak veškerý ty další zdržovačky jsou do 5 minut hotový, takže doufám, že fresh, ale pokud máš nějaký jiný info o tom, co se děje na silnicích, na dálnicích, v Praze, vlastně kdekoliv, tak dávej vědět 210 32 30 30 anebo naše mobilní apka.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin. Československý underground.

0: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spine. Nejvíc rapu v republice.
3: Víte, na mé party těla jsou Artoš.

0: Spin. Dohrála nám Sára Rikas v mojich snoch, geniální písnička by the way. Fakt, čím dál tím víc miluju Sáru Rikas jako interpretku. No a pojďme se přesunout na písničku na přání, o kterou si tentokrát řekl Carnage.
1: Čest, kámo, prosím tě, hoď mi tam od PSA, já to říkal, díky a všem, co jsou v práci, ať to utíká, zdarec.
0: Ty kráso, to je energie, hele, PSA.

0: vy už jste tady. Vítejte. Vítejte v japonském rádiu Spin. Japonsko, to je země nekonečných možností. To je země vycházejícího slunce. No a taky je to země, ve které se jedna tamní firma vyrábějící matrace rozhodla uspořádat takovou special soutěž. Akorát se v ní nebude závodit v běhání, ani v plavání, ale v tom, kdo se nejlíp vychrápe. Soutěžící tam dostanou 90 minut na matraci a budou mít takový special zařízeníčko, který bude sledovat jejich spánek. No a to bude sledovat třeba to, jak rychle usnou, jak hluboce spí nebo jak stabilní ten spánek je. A vítěz s nejvyšším celkovým skóre získá 2 miliony jenů, což je rychlomatikou nějakých 300 tisíc korun. Kámo, instantně se tam jdu přihlásit, protože já jsem člověk, který má energie na rozdávání a to třeba jenom po hodině spánku. Takže já vám říkám, že kdybych měl hodinu a půl spánku na nějaký fakt dobrý matraci s takovým zařízením, tak vám říkám, že by se vyspal úplně, ale úplně nejlíp. A počkat, zvoní mi telefon, počkejte. A na tom telefonu je napsané Kelišová. Dobrý den, Radio Spin, tady Krištof. Tak co, paní Kelišová, šla byste se vyspat do japonské soutěže?
1: To se radši lehnu tam pod strom.
0: Jo, tak se nezlobte, no. Tak, paní Kelišovou jsem radši položil a jdem se podívat na počasí. Po celé České republice průměrná teplota 17 stupňů Celsia. Na Moravě je to trošičku víc, zhruba kolem 20. Každopádně pořád platí, že všude máme skoro zataženo, oblačno, někde i slabý mrholení. V momentální chvíli by to mělo být hlavně v Jihomoravském kraji, v Pardubickém kraji a v části kraji Vysočina, přičemž ten mráček se tak jako žene na Brno a směrem dolů na Mikulov a na Znojmo. Co se nějakých denních maxim týče, tak ty vystoupají ke 20 stupňům a vypadá to, že do večera by ještě mělo sprchnout skoro na celý zemí České republiky.
2: Spin Radio.
3: Vzrušující podzimní večery, to jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
4: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.
5: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy, parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.

velmi symbolický song, kámo. Dohrál nám Nintendo a Nobody Listen, Perfektní trip. A já pro tebe mám takovej tip na perfektní trip. Minimálně teda pokud si sokolí Hradce Králové. Jo, už jsem tam dneska týzoval na jednu akci, ale proběhne tam ještě jedna. Protože pokud posloucháš Radio Spin celý prázdniny, tak víš, že probíhá, respektive teď už skoro jenom probíhal Afterwork Summer Affair, o který se postaral Mike Traffic. To je takový festiáček, který za tebou přijížděl do všech možných koutů České republiky. No a proběhla už většina zastávek, Litoměřice, Brno, Stará Boleslav, Ostrava, Praha, Karlovy Vary a čeká nás úplně, ale úplně poslední zastávka, a to za 5 dnů v Hradci Králový na Náplavce. Objeví se tam Mike Traffic, Double J a Noir a je to teda summer affair. Já vím, že to dnešní počasí vůbec nevypadá jako summer, ale můžeme to brát jako takovej dozvuk léta. Prostě můžeš po práci přijít chvilku chillnout, to vstupní je tam zdarma, můžeš si tam prostě dát relaxek, dát si tu dobrou hudbu, něčeho dobrýho se tam napapat a zkrátka si to užít. Takže save the date, pokud si z Hradce Králový a okolí 19.9. na plán.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Rychlá doprava na Rádio Spin, začnu v regionech. Nehoda mi tady svítí na ulici Jubilejní v Ostravě. Jedna nehoda potom svítí taky na ulici Košická v Liberci a v neposlední řadě v Chomutově proběhl crash na ulici Lipská. Dálnice se na Mondriana krásně vyčistily, žádná větší zdržovačka tady není, kromě D6 za Rakovníkem, měl by to být nějaký 72. kilometr. Tam by si aktuálně měl počkat něco mezi 10 až 20 minutama, tam to neustále poskakuje. Jediná nehoda mi tady svítí na D2 na druhém kilometru ve směru Brno, jinak je to opět celkem fresh. No a Praha, ta se nám taky vyčistila. Jediný dvě nehody, které tu momentálně vidím hlášený, tak jsou v ulici V Zahrádkách na Praze 3 a taky v ulici Dubečská Praha 10.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.
2: Spin Radio.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: a něco jiného, prosím, ty ne.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spé, nejvíc rapu v republice.

0: Spin.
1: Dáváš se Radio Spin, čase na machílu k tomu, že máme 12.41 a to znamená jediný další písnička na přání, která tentokrát poputuje za robotem, který mi poslal do apky voiceovku.
2: Ahoj, tady robot.
1: Je to fakt robot.
2: Všiml jsem si, že už konečně hrajete rok.
1: No jo.
2: Měl bys tam něco od Drowning Pool, díky.
1: Já teda nevím, jestli jsem dobře rozuměl, robote, myslím, že jsi říkal Drowning Pool, nejsem si úplně jistý, znělo to jako Drowning něco, ale snad jsme se pochopili a vzhledem tomu, že jsi myslel rok, tak ten ti určitě dám, kamaráde, Drowning Pool, Bodies, tahleta skvělá vypalovačka, tahleta skvělá pecka, která začíná takhle potichu, jo, ale ona se samozřejmě rozjede, takže si ji užij.

0: Teď jsem vůbec nevěděl, co se bude dít.
1: To byl výraz. Posloucháš Radio Spin, pondělí 14. září s tebou Krištofa, už taky Jirka, čus.
0: Čau Krištofe, čau spineři.
1: To byl výraz, kámo.
0: No tak. Ty jsi byl úplně jak brumbálek, ty jsi úplně rozsvítil tady prostě společenskou místnost.
1: No to si piš. A ještě když takhle mávnu hulkou, to vždycky děláme jenom ráno, to je pro Dominika, jo. Když má hlas, tak já mávnu hulkou, objeví se to jídlo tady na stole.
0: Jo, takhle.
1: A no. Nesmíš to říkat Romanovi, protože tady se nesmí jíst, jo. Tady jsou ty mísy potom s tím ovocem a s tou sekačkou.
0: Hele, tak to jsem rád, že si mávání hulkama necháváte pro sebe ráno.
1: Jo, zní to jak chce, ale co se dá dělat. Hele, Jirko, já jsem to dneska řešil spaní, jo, protože jedna japonská firma uspořádala soutěž v tom, kdo bude mít nejlepší spánek a ten vyhraje, prosím pěkně, 2,2 milionu jenů.
0: OK, kolik to je?
1: To je přepočtu 300 tisíc korun, cca.
0: To je slušný.
1: Hele, co ty, vyhrál bys to? Měl bys 90 minut a pohodlnou matraci. A měří se kvalita spánku.
0: Hele, jo, dal bych
1: fakt?
0: To.
1: Za těch 90 minut by ses vyspal?
0: Já jsem spáč. Já jak lehnu do postele, tak hned usínám. Já nemám žádný takový to jako převalování se. Já prostě hned spím.
1: To celkem cením, tyjo. Jak to děláš?
0: Já sám nevím.
1: Nějaký tipy, no tak, nedělej, to já nemůže prostě, být tajemství.
0: Možná to je tím, že když si pustíš nějaký film, na který se chceš podívat. Já ho prostě zapnu, celý večer se na něj jako těším a teď to jako zapnu a vidím jako ty úvodní titulky a tam už trochu klimbám. A pak šmitec, 5 minut, až stačí mi to.
1: Kámo, asi to dneska zkusím teda, no, uvidíme. Ale místo toho. Abychom se spolu podívali na úvodní titulky, tak se podíváme ještě na počasí. Ahoj, Romane. Po celé České republice průměrná teplota 18 stupňů Celsia, pořád máme zataženo, pořád nám na většině území prší. Teďka to je hlavně v Jihomoravském kraji, takže pokud lezeš v Brně někam do práce nebo na oběd, určitě svém pláštěnku, deštníky, holinky, cokoliv chceš, hlavně bacha na ten déšť, protože pršet by nám mělo celý den tak jako mírně. Jsou to slabý přehánky, ale přece jenom budou. Plus teda nějaká teplota se vyšplhá na 20 stupňů Celsia. Takovej podzimní setting na Halloween.
0: No, už to začíná.
1: Už to začíná. No a víte, kdo ještě začíná? Jirka na Radio Spin, tak si odej a slyšíme se zítra. Čus. Spin Radio.
2: Přemýšlíte o studiu v Americe? Setkejte se zástupci amerických univerzit na veletrhu Education USA, který se koná 19. září. Doražte do kampusu Hybernská v Praze mezi 10. a 13. hodinou. Více na educationusa.cz. Vstup je zdarma.
3: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.

Přeju ti příjemný pondělní odpoledne, posloucháš Radio Spin, za Mikem je tady s tebou Šírka, já tě vítám opět po víkendu u pořadu Spin Extra. Doufám, že ses o víkendu pořádně odpočal, ačkoliv jsme měli docela sichravo, tak ale věřím, že ten start pracovního týdne si zvládnul ve zdraví. Každopádně my se dneska podíváme lehce do světa videoher, podíváme se na velice zajímavý kombo jedné videohry se společností IKEA. Samozřejmě tě neochudím ani o naší pravidelnou hádanku 3 v jednom, kterou si dáme už za hodinku. Po celou dobu tady taky budu hrát přesně podle tebe, takže tady můžeš i ladit svoje oblíbené pecky. Já se samozřejmě budu těšit na všechny bangry, které tady od tebe dostanu. Jinak dneska 14. září svátek slaví Radka, tak přeju jenom to nejlepší a my už to můžeme odpálit. Pondělní Spin Extra s Jirkou startuje právě teď. Jdeme si to užít. What?

Posloucháš Radio Spin, mám tady teď jedno kolabo, který by mě nenapadlo, že se stane ani v tom nejdivočejším snu. X let stará hra Skyrim představila novej mod. Mod ve spolupráci s IKEA. V tomhle modu za tebou bude všude chodit police Kalax, je to taková ta klasická koskatá police z IKEA, a tahle police vám nosí veškerou potřebnou výbavu. No a já tady teď koukám na trailer, jo, a vypadá to stejně tak šíleně, jako to zní. Navíc tuhle chodící polici z nějakého důvodu dabuje i týpek, který hrál v Ajťácích,

0: proto jsem si dneska dal speciální.
1: A taky naprosto geniální.
0: Zrádcovský Radio Spin Music Impro.
1: A já vás od toho nemůžu zdržovat, takže pojďte rovnou na to. Je to fakt banger.
2: Chyběl jsem vám.

0: Pojďme.
1: Ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da.
2: Zrádci jsou zpět.
3: Ty vogo, Krištofe, prej žrádci, ale jako pecka, super.
4: Můžu říct, Krištofe, výborné, povedlo se ti to, tak dál, čau.
5: Dobře, nějaká odezva?
6: No, uvidíme, necháme se překvapit, ty žrádce ti rozhodně nezapomenu.
5: Dobře, tak se budu těšit příští týden, kámo.
6: Tak se slyšíme zase zítra, mějte se krásně, čus.
7: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9

0: Rychlá doprava na rádiu Spin na D11. Aktuálně vidím velký zdržení u 33. kilometru. Štosuje se to tady obousměrně, takže na to určitě dávej bacha. Bacha dávej taky při výjezdu z Prahy na D7, kde si postojíš až po nějaký 20. kilometr. No a štosuje se taky D8, 43. kilometr ve směru na Ústí nad Labem. Tady nějakou tu minutku navíc taky nabereš. Regiony tak ty jedou aktuálně v pohodě. Když se pak podíváme do Prahy, tak vlastně ani tady to nevypadá úplně nejhůř. Postojíš si tady zejména v Kbelské ulici, a to směrem ven z Prahy. Štěrboholská spojka se štosuje ve směru na Záběhlice, no a lehký zdržení hlásí taky Pražský okruh v okolí Řeporí. Žádný kreše tady aktuálně nevidím, takže ideál jezdí opatrně, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Všem ostatním spinnerům to tady budu posílat dál.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. Československý underground.
2: Stačí mi, když pomalu zapadá to.

0: out.
1: Musím něco jiného, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
3: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice. 8 let.

0: tady hraju přesně podle tebe, takže tady samozřejmě můžeš pouštět svoje oblíbené pecky. Mám tady už od vás jeden vzkaz, tak co to bude?
1: Zdarec, Spinmakersi, hele, pustil bys mi tam něco od Restovského, výběr nechám na tobě, on má všechno stejně pecky, díky, čus.
0: OK, jeden Restovský právě teď letí do éteru, vy všichni, co teď ještě makáte, ať vám to jde hezky od ruky, vy všichni, co jste někde za volantem na silnicích, tak tam hlavně pevný nervy a opatrně, jdeme na to.
2: Radio Spin, Spin Extra s Jirkou. Spin Extra s Jirkou.

0: Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka, dneska máme pondělí 14. září, svátek slaví Radka, samozřejmě přeju jenom to nejlepší. My se už za pár minutek vrhneme na naší pravidelnou hádanku tři v jednom, opět pro tebe budu mít připravený tři jména, který mají společný pojítko, na tobě pak je tuhle společnou věc odhalit, no a samozřejmě i dál taky hraju přesně podle tebe, tak tu i dál můžeš ladit svoje oblíbený pecky. Jdem se ještě v rychlosti taky podívat na to, jak to vypadá venku. Vypadá to, že podzim se skutečně nemilosrdně blíží. Dneska tady vidím aktuálně 18 stupňů a to v Praze, máme tam teda pod mrakem. Podobně to vypadá ale po celém zbytku České republiky. Zítra to ještě vypadá na malej záchvěv trochu sluníčka, protože by mělo být krásně slunečno a jasno. Maximáty se vyšplhají na 23 stupňů. Spin Radio.
1: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.
2: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
3: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný? Takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí? Radio Spin jde s tebou.
4: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.

0: brát je. Československá scéna Radio Spin.
1: Milujou mě nenavidět. Mám 200 poloh, tu co mám rád nechtěj slyšet. Všichni co jdou proti jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho než klid a zmizet. Milujou mě nenavidět. Krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Supilí

Posloucháš Radio Spin, máme 2 hodiny, nějaký drobáky k tomu a to je čas, kdy nám tady startuje naše pravidelná hádanka 3 v 1. V téhle hádance mám pro tebe vždycky 3 jména, který mají společný pojítko, na tobě pak je tuhle společnou věc odhalit. Takže jdeme rovnou na to, dneska jsem obzvlášť zvědavý, jestli na to někdo z vás kápne. Zajímá mě, co by mohlo spojovat jména Marek Vašut, Luděk Sobota a taky Kristýna Lajchtová. Nechám to schválně takhle ze začátku bez nápovědy, tu ti dám za pár minut. Jestli ale třeba už teď tušíš, co by to mohlo být, co by mohlo spojovat jména Marek Vašut, Luděk Sobota a taky Kristýna Lajchtová, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej přímo sem ke mně do studia a to na číslo 210 32 30 30. No tak schválně, jestli na to dneska někdo z vás kápne. So you wanna be-

Ladíš Radio Spin, společně s tím taky hádanku 3 v jednom, kde dneska hledáme, co by mohlo spojovat jména Marek Vašut, Luděk Sobota a taky Kristýna Lajchtová. Já jsem ti slíbil, že ti hodím nějakou nápovědu, takže jdeme rovnou na ní. Dneska se jedná o něco, kde se tahle trojice herců objevila. A není to žádný film, není to ani žádný seriál, je to něco, co my můžeme daleko víc ovlivňovat. Takže jestli už teď tušíš, co by to mohlo být, co by mohlo spojovat tuhle trojici herců. Ještě jednou připomínám, Marek Vašut, Luděk Sobota a Kristýna Lajchtová, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin, nebo samozřejmě mi můžeš cinknout i přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30. Za pár minut s hádankou 3 v 1 na Rádiu Spin budeme pokračovat.

0: Posloucháš Radio Spin, kde i dál pokračujeme s hádankou 3 v 1. Dneska mě zajímá, co by mohlo spojovat jména Marek Vašut, Luděk Sobota a taky Kristýna Lajchtová. Mám tady už od vás nějaký tipy, tak jdeme na ně.
1: Že spojuje soutěž Máme rádi Česko.
0: Tak jestli všichni z nich byli v Máme rádi Česko, to nevím, ale každopádně ta dnešní hledaná věc to není. Jdeme dál.
2: Čau, mám tip na dnešní hádanku. Myslím si, že tyhle jména spojuje Kingdom Come Deliverance 2.
0: Kingdom Come Deliverance se tady objevilo už vícekrát.
3: Ale je to KCD 2.
0: Je pravda teda, že v Kingdom Come Deliverance 2 se objevil jak Marek Vašut, tak taky Kristýna Lajchtová. Je to hodně blízko, ale Luděk Sobota ten tam nijak nefiguroval. Ale objevil se v jedný podobný věci, podobný formou, jakou my konzumenti to můžeme vlastně zpracovávat. Takže jestli už teď tušíš, co by to teda mohlo být, co by mohlo spojovat jména Marek Vašut, Luděk Sobota a Kristýna Lajchtová, s tím, že teda Kingdom Come Deliverance je hodně, hodně blízko, ale možná až trochu moc konkrétní, tak dávej vědět svý tipy, buď to pomocí naší mobilní aplikace, kam nahrávej hlasové zprávy, nebo mi zavolej přímo sem ke mně do studia na číslo 210 32 30 30. Na svoje tipy máš pár posledních minut. Rychlá doprava na rádiu Spin, stále vidím obousměrný zdržení na D11, a to u 31. kilometru, dávej na to určitě bacha. Bacha dávej taky na D1, 82. kilometr směrem na Prahu, hlásí taky velkou štosovačku, stejně tak směrem na Prahu si postojíš i na D4, a to u 32. kilometru, na D8, 44. kilometr pak hlásí obousměrný zdržení. V Plzni vidím zasekáno na Klatovský tří, jinak jedeš v regionech v pohodě. Když se pak podíváme do Prahy, tak ani tady to nevypadá úplně nejhůř. K Belská ulice směrem ven z Prahy hlásí jenom lehký zdržení a postojíš si taky na jižní spojce ve směru na Baranďák. Tak hlavně opatrně, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, určitě dávej vědět, já to tady všem ostatním spinnerům budu posílat dál.
4: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
5: Kdyby se mi moc, tak pojď ke mně blíž.

0: Ladíš Radio Spin, my už tady máme závěr naší hádanky 3 v 1, kde jsme dneska hledali, co by mohlo spojovat jména Marek Vašut, Luděk Sobota a taky Kristýn Lajchtová. Vy už jste tady typovali, že by je mohlo spojovat Kingdom Come Deliverance, to jsem řekl, že je hodně, hodně blízko, ale stále to ještě není úplně vončo. Každopádně jdeme si teda poslechnout, jestli tady nějakou tu správnou odpověď mám.
1: Tak Vašut a Kristýna byly vykácené dvojce, jakožto viděli postavy a Luděk Sobota je z Poldy.
0: Tady byl doplněný už i Luděk Sobota, že byl v Poldovi a samozřejmě je to přesně tak, všichni tihle herci, tak krom toho, že se objevují ve filmech, seriálech, tak se objevili taky v nějaký český videohře. Správně jste poznali Marka Vašuta a Kristýnu Lajchtovou z Kingdom Come Deliverance dvojky. Luděk Sobota si nadaboval hlavní postavu v Poldovi, by the way Polda teď chystá nový díl. No ale třeba Marka Vašuta může znát třeba jako hlas Toma Angela z legendární Mafie. Každopádně díky vám všem, kteří jste tady se mnou dneska hádali, nakonec jsme se k té správné odpovědi dostali, no a další hádanku 3 v 1 si dáme zase zítra krátce po 2. hodině tady na Rádiu Spin.

0: Radio Spin, Jirka za Majkem, my i dál pokračujeme v pondělním Spin Extra. Máme 14. září, svátek slaví Hradka, přeju jenom to nejlepší. Tuhle středu už nám taky odstartuje třetí řada populárních zrádců. Tuhle středu už to bude na Primě Plus, potom s týdenním zpožděním to bude vždycky i normálně v televizi. By the way, tuhle středu tak si ten první díl můžeš dát taky live, a to v Kongresáku v Praze, kde v rámci teda tohle živýho promítání prvního dílu, tak tam bude i velká show. Nevím sám, na co se můžeme těšit, takže tam ale můžeš vyrazit taky. Lístky stále jsou, najdeš je na Ticketportálu. No a by the way, i letos budeme mít lístky do kin na všechny díly zrádců, o který budeme tady každý týden soutěžit, takže vy všichni, co budete zrádce sledovat, tak se s náma můžete podívat taky do kina. Každopádně my i dál teď pokračujeme ve Spin Extra. Za pár minut tak se podíváme na velký úspěch jedné naší slovenské zpěvačky, která to dotáhla opravdu hodně, hodně daleko. No a i dál taky hraju přesně podle tebe, tak tu laď svoje oblíbené pecky. Jdem se ještě podívat na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 18 stupňů, stále tam je pod mrakem, podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky, s tím, že žádný jako velký přehánky už nás čekat nebudou, ale lehký deštík, tak s tím ještě radši počítej. Co se zítřka týče, tak tam už by to mělo být bez deště, mělo by být krásně slunečno a jasno. Maxima ty se vyšplhají na 23 stupňů.
1: Spin Radio. Sběratelské mince. Drahé kovy. Spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.

Přemýšlíte o studiu v Americe? Setkejte se zástupci amerických univerzit na veletrhu Education USA, který se koná 19. září. Doražte do kampusu Hybernská v Praze mezi 10. a 13. hodinou. Více na educationusa.cz. Vstup je zdarma.

0: je i vaše.
1: Posloucháš Radio Spin, asi všichni z nás známe americkou late night show. Jedna z populárních je třeba s Jimmy Fallonem, což je teda show, která se dostává nejen teda velký pozornosti se jí dostává v Americe, ale po celém světě. Ty krátké ústřižky potom na YouTube tak sbírají miliony zhlédnutí. No a tentokrát se tam snad poprvé dostane někdo z Československa, protože se tam má objevit zpěvačka Adéla Jergová, která právě nedávno vydala svoje debutový album Prima a zaznamenává s ním obrovský úspěch. Tohle její album se stalo 10. nejstreamovanějším albem v historii všech dívčích releaseů na Spotify, což je opravdu brutální výkon. Spolupracuje s obrovskýma jménama, jak hudební scény, tak taky filmové scény. Třeba týpek, který píše tracky pro Post Malona, tak píše nějaký tracky tady pro Adélu, což je opravdu brutální. Takže právě u Jimmy Fallona se pak Adéla Jergová objeví. Určitě to nemineš, protože to bude úplně všude. Přesný datum, kdyby se to mělo vysílat, tak to jsem bohužel nenašel, takže se budeme muset jenom spokojit s informací, že to někdy bude a doufejme teda, že to bude velice brzo. Posloucháš Radio Spin.

Posloucháš Radio Spin, vím, že je teprve pondělí, ale možná si už teď říkáš, co já budu dělat o víkendu. Tak mám tady pro tebe super tip na sobotu, protože v Hradci Králové proběhne akce s názvem Street Mania. Bude to taneční show skupiny T-Base a samozřejmě jejich hostů. Bude tam taky spousta muziky, vystoupí tam třeba Shimmy, a to okolem 7 hodiny večerní. A navíc vstupný na tuhle akci je úplně zadarmo. Takže tam může vyrazit úplně každý z vás. Proběhne to na střeše obchodního centra Futurum, jak už jsem teda říkal, v Hradci Králové, a celá ta show tak začíná už ve 3 hodiny odpoledne. Je tady taky psaný, že je to i vhodný pro třeba rodiny s dětma, protože můžeš se tam podívat právě na street dance, poslechnout si hudbu a večer teda muzika od raperů. Takže rozhodně akce, na který by se neměl chybět, jestli budeš víkend strávit v Hradci, tak máš určitě jasno. Radio Spin.

Rychlá doprava na rádiu Spin, tak velký zdržení aktuálně vidím na D1, kde si postojíš u 140. kilometru, je to tady zasekaný ve směru na Prahu, dávej na to určitě bacha. Bacha dávej taky na D11, 30. kilometr hlásí obousměrnou štosovačku, no a stejně tak obousměrný zdržení vidím taky na D8, a to u 45. kiláku. Regiony aktuálně jedou úplně v

0: Bajku, když se podíváme do Prahy, tak tady si postojíš v Kbelské ulici, štosuje se to tady směrem ven z Prahy, Štěrboholská spojka hlásí obousměrný zdržení, Jižní spojka, tak tady si postojíš směrem na Barandák a táhne se to taky dál přes celou Dobříšskou, no a vidím tady taky jednu nehodu v Bohdalecké ulici a jeden crash hlásí taky ulice Veletržní, takže hlavně opatrně a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, nebo by si chtěl třeba naprášit nějaký revizor, nebo švestky, který takhle při pondělku někde číhají, tak rozhodně dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Já to tady všem ostatním spinnerům budu posílat dál.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Spin Radio.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkevní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.

0: mi utekla nutrie. Rozmarná.
1: To je absurdní. V čekárně pakárny. Kousek od mý pekárny. Domy jsou barevný jak křída. Široká Vinohradská. První třída. Ve vysokých stěnách, prosklených dírách.

0: My se pomalu, ale jistě dostáváme do závěru dnešního Spin Extra. Předtím ještě ale tady stihneme nějaký tracky od vás, takže nebudu to zdržovat a jdem rovnou na ně.
1: Čus, zdravím do Spinu. Zrovna jsem na cestě do Německa a chtěl bych, abyste mi zahráli, prosím vás, Stress Avenue.
0: Tak ať to na cestě do Německa odsejpá, hlavně opatrně. Avenue bohužel tady v knihovně nenajdu, ale nějaký stres tady rozhodně mám, takže si jdeme dát pořádnou lekci francouzštiny.
2: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: Posloucháš Radio Spin, přibližujeme se ke čtvrtý hodině, to znamená, že už tady máme závěr dnešního Spin Extra, ale ty se můžeš těšit teď na chill na Spinu, a to s Márou. Čau Máro.
1: Čau Jirko, čau Spineři.
0: Tak Máro, jaký jsi měl víkend?
1: Náročnej, poměrně, já jsem byl opět povolán na vojenský výcvik, takže já jsem celý víkend strávil v uniformě, trénovali jsme černou taktiku, což je prostě pohyb po budově, otevírání pokojů, prostě vniknutí dovnitř a jak tohle prostředí vyčistit. Je to hodně náročný, jeden víkend opravdu nestačí.
0: Hele, ale tohle je mega cool. Já jsem viděl nějaký video, kde se věnovali speciálním prostě jednotkám z různých koutů světa a právě tam ukazovali tyhle, jako jak si krejou záda prostě v té budově, a to vypadá to strašně dobře.
1: Vypadá to dobře, ale je to strašně těžký, je zatím roky práce, a co nám říkal prostě náš šéf, jako náš major, tak říkal, že jako je to na několik let, třeba 5 let, prostě trvá vycvičit fakt dobrýho chlapa, co tady to bude ovládat fakt dobře a bude si tím jistý. A to my jsme to šli jenom s cvičnou municí.
0: To já věřím, že to je těžký, že mě to úplně zdaleka stačí takhle vidět jenom někde v dokumentu. Ale kdyby třeba tady byl nějaký fanoušek her, tak třeba hra Door Kickers je tady o tom, že tam ovládáš takhle celou jednotku a dopředu si plánuješ pohyby, kde kdo jako koho kraje.
1: Door Kickers?
0: Door Kickers.
1: Jakože prostě kopači dveří.
0: Tak, je to taková indie hra malá, ale hodně jako bych řekl, že originální.
1: Jo, tak to budu trénovat na příští výcvik.
0: Co nás čeká dneska v čelu na Spinu,
1: Máro? My se podíváme na ještě nový jména castu zrádců, protože ty už nám odpálí, myslím si, že ve středu v kongresáku. A jako ty jména, co představili dneška, tak to je hodně hustý. A už vím, kdo z toho nebude mít radost.
0: Kdo z toho nebude mít radost?
1: No, to si musíš počkat, Jirko. To takhle nejde.
0: Já jsem koukal na ty jména taky a myslím si, že to letos bude opravdu velký zase. No každopádně na podrobnosti si tady počkej s Márou. My se ještě podíváme, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 18 stupňů, stále tam je pod mrakem. Čekej taky lehkej deštík, který nás ještě do večera bude trápit. Zítra už to ale vypadá, že to bude bez deště a maxima se vyšplhají na 23 stupňů. Tak užívej příjemný zbytek dnes s Márou, potom samozřejmě taky s Poetou a my se slyšíme zase zítra.
2: Jirka, Radio Spin. Peace. Spin Radio.
3: Sběratelské mince. Drahé kovy. Spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
4: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
5: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
6: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.

Ladíš čo na spinu, s tebou už je Mára, máme 14. září, pondělí, tak já doufám, že jsi přes víkend odpočinul, už je zase pondělí, ale neboj, společně to zvládneme. Dneska má svátek Radka, jednu Radku znám, je to moje bývalá pedagožka z vysoké školy herecký, která mě naučila spoustu skvělých věcí. Každopádně určitě nezapomeň popřát svý Radce, jestli nějakou znáš, no a musíš nabrat sílu na tenhle týden, bude to potřeba, jelikož ve středu bude premiéra Zrádců. A my se musíme ještě za chvilku podívat na ten cast dalších men, který se prozradili, protože tenhle ten cast určitě někoho naštval. Jako ještě chvilku můžeš přemýšlet, koho tak mohl naštvat novej cast Zrádců, ale já myslím, že to je trochu jasný. Během toho přemýšlení můžeš taky přemýšlet nad trackem na přání, protože budu hrát podle tebe, buď to z čísla 210 32 30 30, nebo taky můžeš poslat voiceovku do naší mobilní aplikace Rádia Spin. Chill na spinu!

0: jsem v tranzu, když se usmíváš, vidím celý můj svět, když se na mě díváš. Možná se změním, až děti mi dáš, dostaň mě s táma, navždy mě máš. Dostaň mě s táma, navždy mě máš.
1: Dostaň mě z ulice pryč.

0: Spin s tebou Mára a od středy i taky nová řada zrádců. No a v ní se můžeš těšit krom třeba na vyjednávače, lovce pašeráku nebo třeba i na obyčejnou švadlenu na skvělý hosty a skvělý jména, který se prozradili, myslím si, že dneska, možná včera, ale jsou hodně čerství a mezi nima skvělý satirista, politolog, asi trufnu si říct, Honza Špaček a u něj si fakt člověk nemůže být jistý vůbec jako ničím. Já borce sleduju přes 3 roky, klidně, možná nějakou takovouhle delší dobu a já furt nevím, jestli je to persona, jestli to hraje, nebo jestli takovýhle opravdu je. Takhle zní.
1: Jmenuji se Jan Špaček, je mi 27 let. A jsem druhý nejchudší youtuber v České republice. Jsem tady proto, abych vlastně ukázal všem, že dokážu být autentický člověk.
0: Kdo je ten první, kdo je nejchudší youtuber? To by mě taky ještě zajímalo. A ještě jeden kásně baví, jak by někdo řekl, alternativní novinářka Zdislava Pokorná, která samozřejmě rozkryla jeden z největších podvodů minulý vlády, zajímá se o tykače a prostě tu svoji práci dělá fakt dobře. Ale chápu, jedině zakuklenci jsou seriózní žurnalisti. Takže. Počkat, takže Zdíša bude věrná a Macinka zrádce, to dává perfektní smysl. Jo, počkej, jo, no jo, oni ho vlastně nepozvali, jaj, to je škoda, no hrozný jsme, no, hrozný. To bude ale smutný podzim pro pana ministra, co se dá dělat?

0: jsem si dneska dal speciální.
1: A taky naprosto geniální.
0: Zrádcovský Radio Spin Music Impro.
1: A já vás od toho nemůžu zdržovat, takže pojďte rovnou na to. Je to fakt banger.
2: Chyběl jsem vám.
3: Začíná party a začínají zrádci. Kdyby tam byl dom, tak se to jmenuje žrádci. Naběhnu k telce, když slyším tu znělku, jak důchodci do shopu pro chleba v akci. Volumen na max, ostatní je šumák. Věrnější než první sérii tuňák.

0: Zrádci jsou zpět.
1: Ty vogo, Krištofe, prej žrádci, ale jako pecka, super.
2: Můžu říct, Krištofe, výborné, povedlo se ti to, tak dál, čau.
3: Dome, nějaká odezva?
4: No, uvidíme, necháme se překvapit, ty žrádce ti rozhodně nezapomenu.
3: Dobře, tak se budu těšit příští týden, kámo.
4: Tak se slyšíme zase zítra, mějte se krásně, čus.
5: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve

Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu pohledem na dálnici. Nehoda na D8, 22. kilák směr Ústí. Příjezd do Brna po D1 a D2 taky nevypadá úplně ideálně. Zdrží se tady kolem 15 minut po D1 z obou dvou směrů. Ještě nehoda na D1 a to na 245. směrem na Ostravu. Zatím bez kolon, ale uvidíme. Dávej tam určitě ale bacha. V regionech crash v Plzni na Uchlumu na 27. už je na místě IZS-ko. Bouralo se taky v Mladý Boleslavi na Jičínský a dva Brňáci v sobě na Dobrovského v Brně. Hlavní město, tady je crash na jižní spojce, je to před Průmyslovkou, teda je to směr na Průmyslovku, je to u Spořilova, jsou tam dva zavřený jízdní pruhy, tak na to bacha, teďka se tam čeká kolem 15 minut. Nehoda ještě na Modřanský, kde je určitě zasekáno taky k Belská nahoru do Letňan, taky spojovací Povltavská k Barandovu a samozřejmě taky Pražský okruh, 16. kilák směr Ruzyň a 23. směr D1. Ode mě z dopravy všechno, kdyby si měl info ze silnic, dávej vědět do naší mobilní apky, případně na naše číslo.

0: Chill TV. Posloucháš Chill na Spinu, s tebou má rád 4:45, takže to je úplně ideální čas na to si dát taky nějaký track od tebe podle tvýho přání, jak už jsem sliboval, buď to z mobilní aplikace nebo z našeho čísla, no ale do apky přistála voiceovka od Jirky.
1: Ahoj, já tě zdravím, tady Jirka, chtěl bych sem tě poprosit, můžeš mi zahrát Notorious B.I.G. Juicy, děkuji.
0: Jakožto velký fanoušek Biggieho, minulej týden jsme tady s Jirkou dokonce měli i hudební battle, kde se proti sobě postavil West Coast, East Coast, na jedné straně Biggie, na druhý Tupac. Byl to Tupacův den, takže vlastně dobře, že vyhrál Tupac, ale já jsem teda obrovský fanda Biggieho, takže tohle mě hřeje u srdce, takže jeden Juicy už je v playlistu. Každopádně ještě za chvilku probereme možnej návrat Paula Walkera do Fast and Furious, do Rychle a zběsile, ale je to teda hodně zběsilý a moc si to nepřeju. Za chvilku řeknu víc, každopádně teďka už Biggie na Radio Spin. Yeah.

0: tvých uších je Radio Spin, s tebou Mára, 16.53. Za chvilku tady odpálíme Rap DNA. My jsme tady v této hoďce kecali o zrádcích, který už se blíží, ale možná se taky blíží návrat Paula Walkera. Paula Walkera a jeho postavy, ano, toho herce, který zemřel v roce 2013, chtějí opět vrátit na filmový plátno a do série Rychle a zběsile 14. Dobře, 14. díl to asi není, ale já mám pocit, že se to točí stejně často jako vánoční pohádky na Vánoce. A opět ho bude hrát jeho bratr, ptáš se? Ne, je to mnohem, mnohem horší. Využilo by se totiž AI, ano, slovo, který se naučilo teďka úplně každý dítě, každý boomer, každý generace alfa, prostě všichni umluví o AI, tak by se využilo i tady, ještě společně s SFX-kama, záběry Dublerů nebo Walkerovýho bratra. A já se ptám, pro boha, proč? Nemůžeme už ho nechat být v klidu, prosím. Prosím, už ne, mně přijde, že se úplně zneužívá ta jeho postava. Šimírovi Gerchanovi se taky umírali parťáci. A nevrátili se. Nevrátili, prostě zůstali mrtví. Já vím, je to blbý, ale tak to je, taková je realita, tak nechme ho být v klidu, na AI zapomeneme a budeme se věnovat něčemu hezkému. Ne? Prosím. Tohle mě fakt dokáže naštvat. Fakt mě to dokáže naštvat, takže já doufám, že Paul Walkerova dcera prostě na to nekejvne, že řekne ne, nechte tatínka už bejt na pokoji a že to všechno dobře dopadne. Co se týká počasí, tak jestli máš rád podzim, tak to je úplně podzimní počasí, 20 stupňů, večer kolem 11, ale zítra sluníčko a 23, takže by mělo být docela příjemně. S tebou Mára, za chvilku Rap DNA.
1: Spin Radio.
2: Sběratelské mince. Drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
3: Radio Spin, jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v DABu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který DAB umí.
4: Radio Spin jde s DABou.
5: Přemýšlíte o studiu v Americe? Setkejte se se zástupci amerických univerzit na veletrhu Education USA, který se koná 19. září. Doražte do kampusu Hybernská v Praze mezi 10. a 13. hodinou. Více na educationusa.cz. Vstup je zdarma.
6: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.

0: Dáváš Rap DNA, s tebou Mára, Radio Spin a rubrika, kde rozeberu track po vrstvách a ty musíš uhádnout, o jaký banger se jedná. Minulej týden jsme to zakončili s Tupakem a z jeho Changes, takhle zněl sample. Dali jsme si to v rámci Den s Tupakem, kdy jsme měli i hudební battle a právě v Rap DNA i tady ten nádherný banger, tak samozřejmě tady mám pro tebe i originál. No a dneska pro tebe mám pouze kytarovej základ, tak uvidíme, jestli ti to bude stačit, za mě ta melodie je docela jasná, takže proto to nechám i zatím bez nějakých malých indicí a jdem se do toho rovnou pustit. Tohleto je dnešní sample v Rap DNA. No, jsem na tebe hodně zvědavej, pokud zatím netušíš, za chvilku přijdou nápovědy, těm nejrychlejším držím palce.
1: Postal si? Dej vědět! Apka Rádia Spin nebo telefon 210 32 30 30.

Čau na spinu, s tebou Mára, máme za chvilku po šestou, ale ještě jsme si tady neřekli nápovědy, hlavně pustili jsme si jenom jednou dnešní sample, takhle zní. No a zatím jsi bezradný, zatím mi nepřišla žádná správná odpověď, tak asi je dneska potřeba dát pár nápověd, jako to, že hledáme banger od Borce z Liberce, takže dneska do Liberce jsme se podívali. Za beatem stojí asi ten nejpovolanější tady u nás velký cestovatel, frér, který vyprodal O2 arénu a který udělal beaty snad každému na naší československé scéně. No a na featu je třeba zpěvák, který skončil na třetím místě v televizní pěvecký soutěži Hlas Československa. Tak ještě jednou ti dneska pustím dnešní sample, takhle zní. No a jsem zvědavej, kdo to jako první dá dokupy správně.

0: jako bych nikdy nechtěl.
1: OK, tohle je opravdu trošku crazy. A proto je potřeba udělat to ještě víc crazy.

0: a Repo na rádiu Spin.
1: Čela Spinu, s tebou Mára, půl šestá, no a to znamená, že si jdeme rozlousknout a podívat se na dnešní sample, který ti dal teda hodně jako velkou výzvu, ale jestli jsme se dopátrali ke správnému konci, no jdem se na to podívat. Nejdřív ti pustím sample, který si dneska měl uhádnout. Tak říkal jsem ti, že jde o týpka z Liberce na beatu Borec, velký cestovatel, který udělal beat snad úplně každému na československé scéně, a taky o tom, že na featu je velký zpěvák. No, tak co nám odpověděl Tomáš?
2: Ahoj, tak je to DJ Vič, Poli Garant a na featu Císař.
1: Ano, to je správně, ale Tomáš, nějak si zapomněl na název toho tracku. Ten track já potřebuju slyšet taky, ale Pouli Garant, to je DJ Vič na beatu a taky Martin Císař. No tak snad nám pomůže ještě Ondra.
3: Já si myslím, že by to mohlo být nic víc od Pouliho Garanda. Díky a ahoj, hezký pondělí.
1: No a Ondro, to je správně. Abych řekl pravdu, tak je to asi můj nejoblíbenější track z tohohle alba. Naprosto krásná věc, rok 2020. No a za chviličku si tady ten banger pustíme. Já díky moc, že jsi odpovídal, že jsi psal zprávy. Nakonec to dneska bylo náročný, tak zítra ti dám třeba něco trochu jednoduššího. Každopádně ještě teďka. Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu pohledem na dálnice, a to konkrétně čerstvou nehodou na D11. 34. kilometr směrem Hradec, ale 20 minut čekáš obousměrně a možná se to bude ještě zvyšovat. Nehoda taky na D1, 203. kilák směr Ostrava, je to exit, takže je to u nájezdu, bacha na to. Kreše v Plzni u Chlumu na 27. Už je tam IZS-ko a docela dost se to tam štosuje, takže na to dávej opravdu bacha. Bouralo se taky v Mladý Boleslavi, a to v ulici Jičínská, a co se týká ostatních regionů, tak ta situace už je docela poklidná a nikde nevidím žádnou větší kolonu ani větší nehodu. Přesunu se do Prahy, tady je čerstvá nehoda na Kbelský, 6 minut na sjezdu z D8 směrem do Hloubětína. Počkáš si ještě určitě v Holešovičkách, taky Nusilák směrem do centra, Modřanská, tady je nehoda, jižní spojka před Průmyslovkou trošku vázne, ještě před Barandákem, zmíním ještě Pražský okruh, 23. kilák směr D1 a 15. kilák směr Ruzyň. Ode mě z dopravy je to všechno. Kdyby si měl info ze silnic, dávě vidět do apky, nebo na naše číslo.
0: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.
4: Spin Radio.

0: podle tebe.
1: Ladíš Chill na Spinu, s tebou Mára, 6:15, Rap DNA máme za sebou, no to znamená, že za chvilku už přijde hočka, kdy budu hrát jenom a jenom podle tebe, takže můžeš začít objednávat do naší mobilní aplikace, případně volat naše číslo, stejně jako to udělal Vojta.
2: To je toho Plektora, že se to jmenuje Další kámen. Pro všechny.
1: A samozřejmě, jmenuje se to Další kámen, je tam Hector a s ním taky Izo, tak posílám do éteru Rádia Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, s tebou Mára, za chvilku 6 hodin, pondělí, svátek, dneska slaví Radka. No a co to znamená? Znamená to, že od 6 do 7 hraju jenom podle tebe tvoje oblíbené pecky na přání, takže ať už máš chuť na něco zahraničního, na něco českého, na něco československého, zkrátka cokoliv, co ti napadne, určitě posílej voiceovky do naší mobilní aplikace Rádia Spin, nebo můžeš volat naše číslo 210 32 30 30, celá hoďka jenom podle tebe a třeba podle Janka.
1: Klidně bylo 50 centa, není méně. Všem lidem, aby měli dneska krásný den, že je takový teplo a mají volno jako já.
0: No dobře, tak Janko, užívej volno, doufám, že nejseš jedinej, kdo má dneska volníčko. Zahraju taky Honzovi.
2: Čau, Honza. Dragouny on, něco od nich, všem spinérům, hlavně těm, co se vrátí z práce.
0: No tak jo, tak všem, co už dopracovali, tak budu posílat verbální atentát a do třetice to bude David pro svoji přítelkyni.
3: Do jacket alone pro svou přítelky.
0: Dobře, nejsem si úplně jistý, online nebo all along, nejsem si jistý, jak to přesně bylo. Každopádně do jacket just us, myslím si, že pro pár úplně ideální záležitost, takže máte to taky v playlistu. Ještě se s tebou podívám na počasí, aktuálně je tam něco kolem 19 stupňů u Olomouce, vidím velkou přehánku, která je teďka u Přerova, každopádně jinak Praha a ostatní regiony vypadají bez deště, co se týká večera bude kolem 11 a zítra by mělo být slunečno celý den a 23 stupňů. S tebou Mára.
4: Spin Radio.
5: Vzrušující podzimní večery, to jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
6: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.
7: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy, parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.

0: větší aplaus.
1: Ani nevíš, jak mám rád rána, kdy se probouzím vedle tebe. A teď se musím fakt sám smát, že jsi mě vzala místo pekla nahoru do nebe. Ani nevíš, jak mám rád rána, kdy se probouzím vedle tebe.

0: Je to přesně tak, hraju podle tebe a to celou hodinu. Celou hodinu můžeš objednávat triky na přání a to buď to do naší mobilní apky nebo na naše číslo. Do apky objednával třeba Mus.
1: Čus, tady Mus, zdravím do Spinu a potřeboval bych od vás, abyste mi prosím zahráli Stress Avenue. A bude to pro všechny spinnery a hlavně pro mýho kamaráda, který mu se narodila teďka dcera. Díky
0: moc. Pěkně, tak gratulujeme, jeden stres ti tam letí. Zahraju taky naší věrné posluchačce Alex. Dobře, takže i pro ty nejmenší můžeme hrát a zahrajeme jednu Shakiru. No a do třetice to bude Jirka.
2: Čau Máro, zdravím z Egypta, jak se tam máte? Doufám, že dobře a super hrajete, ahoj.
0: No, je nám tady zima, Jirko, ale my ti samozřejmě teplíčko v Egyptě přejeme. Hezky si to užij, jsem rád, že nás posloucháš i takhle za hranicema. Tak ti tam hodím jednu vzpomínkavou, $1, Praha je systém, aby ses na ten malej moment v tom Egyptě vrátil sem do Prahy. A pak si to zase uží. Rádio Spin, s tebou Mára.

0: takovýhle popovky, jako je Shakira, tady dokážeme zahrát. Každopádně myslím si, že teďka trošku přitvrdíme, protože máme před sebou další set tracků na přání, protože od 6 do 7 tady v Chillu na Spinu hraju jenom podle tebe. No a budu hrát třeba podle Honzy.
1: Já bych to zahrát pro Jakuba Trmala, samozřejmě, že pro toho nejlepšího, nejšikovnějšího, nejspolehlivějšího elektrikáře v celém fucking západě. A chtěl bych mu vzkázat, Jakube, ty líná, skoukej makat rychleji, čau.
0: No tak k tomu, aby makal ještě rychlejš, mu pomůže řezník HDP, Dogstars zahraju taky určitě Zuzce.
2: Ahoj, prosíme zahrát od Hartrika Bandolero pro Samíka od jeho mamky a ségry. Posíláme pusu, papa.
0: Tak Bandolero nám hrálo před chvilkou v minulý hočce, tak tady dáme jiný kombo, Hartriko, Izo, Narcos. Dlouho jsem to neslyšel, máme na to extrémně velkou chuť. A do třetice to bude Katka.
3: Zahraj prosím dneska XXXTentacion Moonline. Bude to samozřejmě jako vždycky pro mého syna Páju a pro kluky. A taky je to pro vás všechny.
0: Tak moc děkujeme za track a budeme hrát i takovou pomalejší od XXX. Teďka ale řezník.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu pohledem na dálnice a to jde jedničkou na 21. kiláku. Před sjezdem na Linz čekáš zhruba 10 minut. Čerstvá nehoda je na D5 na výjezdu z Prahy směrem na Plzeň. Tady kolem čtvrt hodiny od Pražského okruhu a nehoda taky ještě na D3 79. směr Praha. Je to od auto v odstavném pruhu, tak na to když tak bacha. V regionech tady je nehoda v Ústí v ulici Na Návsi. Co se týká regionu, tak je to všechno. Hlavní město, tady je nehoda pořád na Kbelský směrem na Hloubě. Taky na Vinohradský a Modřanský. Ještě nehoda na Radotínském mostu, 9. kilometr směr D1, neprůjezdný pravý jízdní pruh a největší zdržení aktuálně jižní spojka před Barandákem, 15. kilák Pražského okruhu směr Ruzyň a 23. kilák sjezd na D5 kvůli nehodě, to tady vázne na tu čtvrthočku. Ode mě z dopravy všechno, kdyby si přece jenom měl něco ze silnic, dávej vědět do apky nebo na naše číslo a za chvilku pokračujeme s treky na přání.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. Spin Radio.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: Čel na spinu, pondělí, svátek dneska slaví Radka a znamená to, že pořád hraju podle tebe zhruba ještě takových 25 minut, tady můžeš ladit svoje pecky, buď to z naší mobilní apky, nebo přes naše číslo. Volal jsem třeba Pavel pro svoji Natálku.
1: Pro mě mohl bych tě poprosit o skladu nasání, pro Natálku na Trníkovou. Mě něco od Resta, hned tobě.
0: Takže Rest, tobě nádherná romantická věc. Zahraju taky Holexovi.
2: Čau, tady Holex, já bych to nechal zahrát něco od Barakudy asi dneska. Prodej vám pro Mariana, pro všechny, co poslouchají zpět.
0: Dobře, tak všem budeme posílat Směj se teď, dlouho jsem tuhletu klasiku neslyšel. A ještě zahraju Ondrovi.
3: Ahoj spiňáci, tady Ondra. Já bych poprosil zahrát něco od Kendricka Lamara. Bude to pro Máru a pro všechny, co poslouchají, a přeji všem krásný zbytek pondělí, ahoj.
0: Tak díky moc, Ondřej, že jsi nás potěšil takhle voiceovkou do apky a taky Kendrickem. Já jsem nám tady do playlistu vybral King Kunta, skvělá věc, Spin o Butterfly, Grammy oceňovaná deska, takže jdem si to společně užít na Rádiu Spin.

0: 32 30 30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Radio Spin.
1: Drahý oče na nebesích, jež dal mi jméno Sergej B. Hasl v ulicích je to, co navždy ctím. Oni vážně mysleli, že už se nevrátím. Ha.

co má si dělat. Že se jí zhoršily známky, paní Nováková, nechci vám nic říkat, ale vaše dcera žije pro párty. Ta holka žije pro párty. Směj se teď, breč až pak. Život sladký jak cukrovka. Sledujeme kouř letět do oblak. Když vech, šnersak, tak oba dva.

Ostrava, narozena, vychována, nemíním se stěhovat. Dvě čezety na doma, v případ, že bys chtěl naletět. Dva duffel bagy plné peněz, kdybych někdy krachoval. Vyjel z Česka.

0: Radio Spin a s tebou Mára, chill na Spinu, už se pomaličku bude blížit ke svému konci, ale rozhodně ještě stihneme několik tracků, třeba pro Mike Lose.
1: Jo, mám hroznou chuť na něco, nevím co se dá, tak snad nám to řeknou v pašerácích. Užívám, hrám Fifu s kámošem.
0: Tak užívejte Fifu, žádný rage quity a jednu pašeráckou vám posílám, zahrou taky Honzovi pro jeho milou, ten jí posílá kitky.
2: Mal bys tam pustit, řekni kde ty kitky jsou. Díky, zdravím všechny spinnery.
0: A zní to, že pro nějaký kitky možná i běží, takže možná teoreticky nějaký výročí. Honzo, to jo, jsem zvědavý, co se z toho nakonec vyklube. Každopádně ještě předtím zahrajeme Vojtovi.
3: A chtěl bych zahrát písničku Trap and Lonely od PTK. Pro mě a pro všechny, co poslouchají Radio Spin a pro moji mamku, co sedí vedle mě v autě.
0: No dobře, tak zdravíme mamku, pozdravujeme do auta a jeden Patrik letí přímo k vám. Radio Spin.

0: kde mohou být.
1: Radio Spin s tebou Mára. A chill na Spinu je u konce. Dneska to uteklo jako voda, takže díky moc za to, protože celá hodina byla vyplněná jenom tvými tracky na přání, tak to má být, tak to má vypadat, tak to má znít. Zítra si to samozřejmě zopáknem. Za chvilku tady startuje repríza Spin Fresit, která je z mojí maličkostí. Hodil jsem si v pátek náhradu za Jirku, takže se můžeš těšit na Spin Fresit. No a od 8 DJ Poeta, a nebude tady sám, bude tady s Onyxem, s DJem Onyxem, proberou nějaký novinky ve světě a Poeta ještě hodí report, koncert Jay-Zho, který byl v Paříži, takže myslím si, že to bude hodně zajímavý zážitek o tom, jak to vypadá na takovém francouzském koncertě. Každopádně ode mě už je to dneska všechno, já se s tebou ale ještě přece jenom mrknu na počasí. Aktuálně nějakých 16 stupňů, večer se ochladí až na 11. Zítra by mělo být slunečno a to téměř celý den, mělo by maxima být kolem 23 stupňů. Středa mi tady ukazuje, že bude až 24 a pak se nám zase začne postupně ochlazovat. S tebou byl Mára, těším se na tebe zase zítra. Ahoj! Spin Radio.

0: Za 4 minuty, 7 hodin, přesný čas a teďka startuje repríza Spin Fresh Hits.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků éteru Rádia Spin.
0: Posloucháš Rádio Spin, máme pátek a to taky znamená Hitparáda Spin Fresh Hits. Dneska jsem tady výjimečně s tebou já, Mára, vítám, ale samozřejmě i všechny, kteří poslouchají reprízu. Ta tady běží vždycky v sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer. Spin Fresh Hits v rychlosti 15 nejlepších tracků éteru Rádia Spin, o kterých rozhoduješ ty jakožto náš posluchač rádia. No a to samozřejmě na našich webovkách. No a aby byl seznam aktuální, aby se furt měnil a byl čerstvej, mám tady pro tebe dneska připravený i dvě novinky, které během hitparády přidáme a podíváme se na ně, ale samozřejmě to znamená, že se i s dvěma tracky musíme rozloučit a to jsou ty, který dostali od tebe nejmíň hlasů. Jako první je Lauch 1 a jeho track Paris. Trochu pomalejší věc, která tě moc nechytla a tím pádem i v hitparádě končí. No a druhý track, který vypadává, je Movie Stars, což je Krištof a Sergej B. Abych byl upřímnej, jsem za to docela rád, že to z hitparády vypadlo. Neberte mě špatně, ale mě to prostě nějak nechytlo. Přijde mi to spíš jako popárna, která se do hiphopovýho rádia moc úplně nehodí. Každopádně uvidíme, jestli tyhle ty dva třeba ještě něco vydají a chytne se to u nás v rádiu trochu líp. Vypadlíky máme teda za sebou a jdeme se rovnou podívat na 13. místo, kde se jen tak drží DJ Fate s Konvalinkou a s jejich trackem Co se děje. Pánové, kde máte hlasy? Sakra, když jsem to tady vysílal naposledy, tak jste byli úplně na špici ještě chvilku a možná se taky příští týden rozloučíme. Fate ale zajistil super nostalgický sound a F-ko prostě neminul. Extrémně mě baví refrén, co se děje, a dělá si vlastně srandu z celý mladý scény a přijde mi to super, mě ten track baví, tak doufám, že se s ním příští týden nerozloučíme. Tak si jdeme poslechnout 13. místo.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 13.

testovat. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prak. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil bra. Bla, bla, bla, bla, bla. Co se rupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla, bla, bla, bla, bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

nad hlavou a na chvíli to zase trochu zvednout. Bla bla bla bla bla. Co se rupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla bla bla bla bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

0: Hitparáda Spin Fresh Hits.
1: 12. místo, tak to patří singlu k filmu Bojovník, tam se totiž spojila Pam Rabbit a Separ, název singlu Kletby. A poprvé, když jsem tady ten track slyšel, tak mi úplně nesed, ale teďka, jak jsem ho pořád poslouchal tady u nás na Spinu, v rotacích, tak si říkám, OK, chápu, je to dobrý, v kontextu toho filmu je to ještě lepší. Pam Rabbit, určitě jsem o ní teďka musel slyšet, protože byla dokonce na Bloodfestu, tam jí pozval sám Youngblood, což je jedna skvělá věc, a dokonce jsem teďka ještě koukal na její Instagram, kde Pam Rabbit má arménský kořeny, což jsem nevěděl, a když to byl arménský prezident, tak ona byla pozvaná na hrad, jakože to taková ambasadorka česko-arménských vztahů, což mi přijde naprosto luxusní, a nedokážu si vzpomenout, kdy nějaký český lomeno slovenský rapper, zpěvačka, interpretka byly na Pražském hradě, když tak mě oprav. Jdeme se podívat ještě taky na 11. místo, to nás čeká teďka, Simon Holly a Anky, Tolik emocí, trošku pomalejší tempo, zajímavý jako rytmizování slov, přijde mi to takový až jako frázování, jakože slovo, beat takový futuristický, hodně elektro, nevadí mi to, track o temných emocích. Hele, uvidíme za týden, jak tady ten track se ti líbí, jestli se udrží, neudrží. Já mu popravdě moc šancí nedávám. Doufám, že se platu.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 11.

ztrácí zrak. Jak podáváš mi ruku, která bych chtěla číst. Tvůj krvi už nezmizí, z toho se nevyspíš. Ty smutný oči prostě hledá.

0: éteru Rádia Spin.
1: Desátý místo si připsala poměrně začínající svěží vlna takového R&Bho, popu, rapu u nás na scéně. A to je samozřejmě Mat 213, Viktor Kal a Mary April se singlem Smutný oči. Mě Mat 213 úplně zase nějak tak nesednu, ale Mary April a Viktor Kal nějak to prostě funguje líp. Nevím, jestli to máš taky, možná je to nějaká moje zaslepenost, možná to jsou jenom moje smutné oči, protože tady ten track je o tom, co nás trápí. Oči, co tě trápí, co tě pronásují, co tě nenechají spát, když se na tebe někdo prostě podívá tím upřeným výrazem, vidíš ty oči i ve spánku. Utrápená duše, plný skrytý významu, ten track sám o sobě je za mě skvělej, mám ho rád, i si ho sám někdy pustím, na Mat 213, ještě na toho týpka musím přijít, ale já věřím, že to přijde. Jdem se podívat taky na dnešní první novinku.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits, novinka.
1: No a dnešní novinka je od kapely Vesna, čistě ženská kapela, která od folkloru přesuje až do R&Bčka s takovým rychlým BPM a jejich track ocení pravděpodobně hlavně Moraváci. Jmenuje se totiž Vínečko, takže možná je to taková důkaz, možná taková známka toho, že už si máš dneska večer udělat hezkej a klidnej večer, že si máš otevřít vínečko, třeba spaní a prostě už jenom dát nohy nahoru. Tady ten track tě doprovodí a udělá ti příjemnou atmosféru.

0: Hitparáda Spin Fresh Hits.
1: Další místo patří Čávovi z LP a jejich track All Night. Díky tvým hlasům se dostalo až na 9. místo. Čávo, hodně rezonující jméno u nás na scéně. Mám pocit, že čím dál tím více týpek od toho, kdy byl v McWrap, dostává nahoru a přeju mu to. Přijde mi, že to je mega dříč a tu jeho hudbu mám dost rád. I tuhle konkrétní, tady je totiž pomalejší flow. Ideální takový na večerní projížďky po městě. Pustíš tuhle tu pecku, jedeš v autě, venku tma, za mě úplně ideální, baví mě ten beat, já si to rozhodně přidávám do playlistu. No a Roman s ním i dokonce nedávno nahrával rozhovor do Spin Talku. Ještě není venku, ale za chvilku určitě bude, takže až se to stane, samozřejmě budu ti dávat vědět. Na 8. místo se díky tvým hlasům dostala raperka Sosain a s jejím trackem Wifi. Ženský raperky, to u mě osobně budu mít vždycky jednodušší. Tím, že to jsou holky, jsem trošku pod pantoflák, ale protože to mají obecně těžší a náročnější se prosadit v takovém tom mužským rapovém prostředí. I když jsou samozřejmě výjimky, jako je Sara Rikas, já jsem tě nedávno upozorňoval na dvě začínající undergroundové raperky, jako je Noyada a Rosie. A Sosain už je raperka, která podle mě už má tu svoji base, už má takový docela pevný místečko, která se teďka už jenom bude tak trošku rozrůstat a ten její sebevědomý track Wifi to jenom dokazuje. Tak si to jdem užít.
0: Spin ráno na rádiu Spin.
2: Dneska jsme rozdávali stupenky na zrácovský event, který bude už tuto středu.
3: A to v kongresovém centru v Praze. No a proto jsem si dneska dal speciální.
2: A taky naprosto geniální.
3: Zrácovský rádio Spin Music Impro.
2: A já vás od toho nemůžu zdržovat, takže pojďte rovnou na to. Je to fakt banger.
4: Chyběl jsem vám.
5: Začíná party a začínají zrádci. Kdyby tam byl dom, tak se to jmenuje žrádci. Naběhnu k telce, když slyším tu znělku, jak důchodci do shopu pro chleba v akci. Volumen na max, ostatní je šumák. Věrnější než první sérii tuňák. Cej

0: jsme.
1: Zrádci jsou zpět.
2: Ty vogo, Krištofe, prej žrádci.
3: Ale jako pecka, super.
4: Můžu říct, Krištofe, výborné, povedlo se ti to, jen tak dál, čau.
5: Dome, nějaká odezva?
6: No, uvidíme, necháme se překvapit, ty žrádce ti rozhodně nezapomenu.
5: Dobře, tak se budu těšit příští týden, kámo.
6: Tak se slyšíme zase zítra, mějte se krásně, čus.
7: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ráno. Na rádiu Spin. Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 8.

0: Radio Spin, DJ Poeta a Rap Mondays.
1: Hrajeme si z nový desky od Cypress Hill. Cypress Hill vydali o prázdninách novou desku kompletně španělskou. Je to jich už druhá deska ve španělštině. Oni vydali, to je docela zajímavý, oni vždycky s tou latino komunitou hodně felili, hodně komunikovali, takže třeba jedno ze svých alb vydali jak v angličtině, tak ve španělštině, že ho vlastně přerepovali do španělštiny, zanechali flow, zanechali v podstatě význam textů, akorát je to prostě ve španělštině. No a teď udělali komplet desku jenom ve španělštině. Nemáme zprávy o tom, že by ji chystali přerepovat do angličtiny, uvidíme, jestli to třeba dopadne. Každopádně nová deska je zábavná. Jmenuje se Dios Bendiga, což znamená něco jako Bůh ti žehnej, nebo Bůh žehnej. No a mezi hosty klasici jako Milloman Ace, nebo Sick Jacken a prostě kdo máte rádi Cypress Hill, tak myslím, že to doceníte, protože i v té španělštině je to prostě klasika Cypress Hill. A jak říkám, deska je to zábavná, určitě doporučuji poslechnout. Za chviličku Party List na Radio Spin. Poslouchejte.

0: Radio Spin, DJ Poeta a Rap Mondays.
1: Já jsem sliboval party list v Rap Mondays a samozřejmě ho tady pro vás mám. Velká pozvánka, velmi se těším. 17. září, čtvrtek, Lucerna Music Bar, Arrested Development dorazí do Prahy. Kdo jste zažili koncert Arrested Development, tak víte, jaká je to úžasná seance, jak se tam dobijou vibrace na měsíc dopředu minimálně. Protože to není jenom o klasickém zážitku z koncertu, to je prostě opravdu jako zážitek prostě po těle, po duši a věřím, že budete odcházet s úsměvem, takže určitě doporučuju Warm Up, DJ Ramel, Jacob Carl, Jazzy Lepes a já hraju After Party po Arrested Development, je to pro mě obrovská čest, strašně se těším, už chystám samozřejmě groovy muziku, tak budu rád určitě, když po Arrested vydržíte a zůstanete i na mě, protože fakt se na to chystám a těším se a v té Lucerně je to vždycky dobrý ty After Party, když zrovna zůstanou lidi, takže fakt se těším. V sobotu se můžeme vidět v Manifestu, klasika, to je večer do 10. Můžete dát dobroty nějaký a tak dál. A potom doporučuji vyrazit, a nebo případně i místo toho můžete vyrazit na Žižkov, nákladový nádraží Žižkov. Tam bude tribute akce pro týpka, který si říkal Aleš Van. Já ho znám jako DJ, ale byl to hlavně grafiťák, umělec, malíř. Byl to prostě umělec tělem i duší. Všichni jsme ho měli velmi rádi, bohužel byl hodně nemocný a opustil nás určitě předčasně. On žil v Německu, to znamená, že na této tribute akci, krom toho, že tam zahraju já a že tam bude spousta českých, pražských lidí, tak tam bude taky spoustu Němců, bude tam legendární DJ Mark Hype. Myslím, že to můžu prozradit, protože on už to sdílel a chystají se tam další DJský legendy z Německa, takže to bude velká paráda. Doporučuji sledovat to na Instagramu, tam najdete nejvíc informací. Jmenuje se to, myslím, Aleš Van Superchao, ta stránka na Instagramu. Klidně se na to proklikáte i přeze mě, protože já to sdílím docela často. No a druhý den, to bude 19. v sobotu, je to někde na nákladovém nádraží Žižkov, nevím přesně kde, proto doporučuji sledovat ten profil. No a druhý den bude Graffiti Jam, taky doporučuji sledovat profil na Instagramu. Zazdílím to dneska po vysílání, ještě ať se když tak můžete proklikat přes můj Instagram, normálně Poeta Český Rap. Takže to bude 19. dáme s Bohem Alešovi. Byl to skvělý týpek, měl jsem ho velmi rád a těším se na to, že se s ním rozloučíme tak, jak jeho by to bavilo. Bude tam spoustu jeho obrazů, fotek, spoustu známých, spoustu DJs, spousta umělců. Bude to prostě ve stylu Aleše Vana, já se na to mega těším. Takže 19. sobota sledujte Instagramy určitě, 20. potom ten Graffiti Jam taky pro Aleše. No a protože jsem vás zval na Arrested Development ve čtvrtek, tak si dáme Arrested Development. Oni mimochodem vydávají pořád naprosto skvělou muziku, akorát samozřejmě mainstream už zní trošku jinak, takže se to nedozvíte z mainstreamu, ale zahraju vám jednu novější věc, podle mě třeba rok, dva stará maximálně a pak si dáme jednu klasiku, ať se naladíme na ten čtvrtek s Radiem Spin.

0: Radio Spin. DJ Poeta a Rap Mondays.
1: Posloucháš Radio Spin a pojďme si povídat o Jay-Zim. Jay-Z byl ve čtvrtek v Paříži a já přemýšlím, kde začít. Já jsem obrovský fanoušek Jay-Zho. Viděl jsem ho po třetí už. Poprvé jsem ho viděl někdy před 20 lety na Splash Festivalu v Německu, kde vystupoval s velkým big bandem a byli tam pánové v oblecích, prostě v žaketech. Bylo jich, já nevím, kolik, 20-30, neuvěřitelný zážitek. Pak jsem ho viděl ve Frauenfeldu ve Švýcarsku, a tam vystupoval jenom s DJem pro změnu, ale třeba pro 100 000 lidí, takže to bylo úplně ohromný. A to bylo v roce 2010, no a potom on už moc jako nevystupoval v Evropě, byl, pokud vím, s Beyoncé, myslím, že dokonce dvakrát na té On The Run Tour. No a od roku 2017 mám pocit, že nevystupoval vůbec, takže když oznámil koncerty vlastně ke 30-letému výročí alba Reasonable Doubt a 25. výročí Blueprint alba, tak jsem samozřejmě neváhal. Koncerty proběhly v New Yorku nejdřív, vypadalo to, že budou jenom tam, ale byly strašně úspěšný, mega vyprodaný, takže se objevily koncerty nejdřív jeden, pak druhý v Londýně, který byl okamžitě vyprodaný, a pak oznámil koncert v Paříži, který nějakým způsobem byl dobře utajený, musím říct, protože v Paříži nikde, a byl jsem na různých místech, nikde nebyla ani zmínka o tom, že Jay-Z je v Paříži. Prostě žádná reklama, nic, nechápu vůbec, jestli tam vůbec nějaká byla. Mám pocit, že ten koncert, i když pořadatelé tvrdili něco jiného, tak nebyl úplně vyprodaný, protože tam byly i zakrytý nějaký jako části tribuny a tak dál. Co se týče hostů, tak to jsem samozřejmě byl nejvíc napjatý, protože v Londýně jich bylo strašně moc, v New Yorku ani nemluvím, ale v Londýně byly Fugees třeba, byl tam Giggs, byl tam DJ Khaled, Idris Elba a tak dál, jako myslím na stage vyloženě, takže jsem byl zvědavý, co bude v Paříži. No a tím, že to nebylo vyprodaný a tím, že tam nebyly žádný jako akce kolem, tak jako byly v Londýně třeba, tak jsem byl opravdu jako napjatý. No a pojďme si říct k samotnému koncertu, já to řeknu postupně a pak se dostanu k těm hostům, protože ono to všechno už se spolu souvisí. Na začátku nastoupila kapela, začala hrát Justice, což je francouzská kapela, začala hrát Dance od nich, což je věc, kterou má Jay-Z vysamplovanou v tracku On to the Next One od Swizz Beatz. Swizz Beatz tam vysamploval. No a samozřejmě, že jak hrála kapela ten originál, tak to volně přišlo do On to the Next One, na kterou prostě nastoupil Jay-Z, husina všude, masakr, prostě já miluju tuhle bombu. Pak dal Tom Ford, jestli se nepletu. No a pokračovalo to, a protože dával v jednu chvíli dával Girls, Girls, Girls, oblíbenou věc, a zaznělo do toho kousíček Bonnie and Clyde, což je věc, kterou má z Beyoncé, tak já jsem si říkal, OK, tak on vytáhne Beyoncé. Věděl jsem, že jí má v Evropě, v Londýně ji nechal zpívat k narozeninám, má celou rodinu mimochodem v Evropě, Jay-Z i Beyoncé matku a děti a blablabla, takže jsem čekal, že vytáhne Beyoncé. Místo toho tam naběhl Pharrell a dali asi 4 nebo 5 věcí, které mají společně, takže samozřejmě Excuse Me Miss, moje milovaná Give It To Me, moje milovaná Frontin, která přešla právě z toho Give It To Me. No, bylo to úplně neuvěřitelný. Bomba za bombou prostě. No a pak hezká týzovačka, dal Lucifer, což je track, který produkoval Kanye. Je to, jestli se nepletu, první věc, kterou Kanye produkoval pro Jay-Zho. A pak samozřejmě nastala deska Watch the Throne, protože začala věc Church in the Wild, ale tušil jsem, že track Paris asi nebude hned v této první polovině, což se mi potvrdilo, byl až ke konci samozřejmě a začínal několikrát tenhle ten track, byly tam rewindy, není divu, když je tam zmiňovaná Paříž. No a tím, že tam byl ten Pharrell, tak samozřejmě, a byl tam na hodně tracků, tak jsem si říkal, že kdo ví, jestli bude nějaký host ještě, ale přes den byl drp na Instagramu, že by mohl dorazit Justin Timberlake, což jsem fakt nečekal, ale někdo slyšel zvukovku u stadionu a že prej tam byl slyšet vokál Justina Timberlakea, ale nevědělo se, jestli tam opravdu zpíval, nebo jestli to pouštěli ze záznamu. No a v jednu chvíli, kdy já si říkám, OK, tak teď už je to jasný, teď už určitě vytáhne Beyoncé, proč by tahal někoho jiného, tak tam přichází prostě Justin Timberlake, dávají kompletně dlouhý track Holy Grail, což mě úplně rozsekalo samozřejmě, a potom tam dal ještě Justin solo track a vymizel. Tím skončili hosté, ale pokračovaly bomby samozřejmě, protože prostě Jay-Z má ten katalog naprosto neskutečný, takže tam bylo, jak říkám, třikrát asi se rozjíždělo Paris, A pak bylo Public Service Announcement, moje velmi oblíbená Empire State of Mind samozřejmě. To už bylo jasný, že jsme u konce Ohňostroje a tak dál. A závěrečná Encore, což je vlastně, to je mimochodem zajímavý, Linkin Park vlastně vydali, no prostě vyšla deska mashupů, kde byly Linkin Park společně s Jay-Zem a tahle ta věc, prostě tahle ta Numb Encore, tak ta se stala úplně jako super legendární, že vlastně spoustu lidí si podle mě myslí, že to je regulární song, ale byl to vlastně mashup, no a Jay-Z to dal nakonec tohle mega koncertu Ohňostroje, no bylo to úžasný prostě. Takže za mě obrovský zážitek, Jay-Z naživo vždycky stojí za to, vždycky je geniální, viděl jsem ho po třetí a třikrát to bylo opravdu jako dokonalý, takže určitě případně doporučuju, pokud bude ještě šance, ale nejsem si jistý. No a protože to byly koncerty ke 30. výročí desky Reasonable Doubt, tak si dáme samozřejmě track, který taky zažil na koncertě a ještě pár věcí, které zazněly na koncertě, ale teď Dead Presidents na Radio Spin. Pojďme na to.

0: Radio Spin. DJ Poeta a Rap Monday.
1: Asi jste poznali, že si hrajeme z nový desky od Game a Game vydal disku Dokumentary 3 a tohle je track Love It or Hate It se Snoop Doggem, který samozřejmě, myslím, že jste všichni poznali, že to je prostě předělaná verze tracku Hate It or Love It, který původně udělal s 50 Centem na prvním Dokumentary. No a na desce má více zajímavých hostů, třeba YG-ho, třeba Drake'a, track s Drake'em byl hodně komentovaný, protože tam nějakým způsobem tak jako trošičku popichuje Kendricka, on zároveň potom vysvětloval, že ho nepopichuje, že mu jenom Kendrick nějak jako nezvedá telefon, obrazně řečeno, že se prostě nedaří jim bavit a do toho Game je taková držka trošku, takže naznačoval, že přesně z toho nekomunikování potom vznikají ty beefy a podobně a že on by jako nerad a tak, ale spíš si myslím, že se snaží být tak jako zajímavý. Každopádně na desce jsou lepší tracky, horší tracky. Já jsem vybral věc s YG, která je takový klasický gangsta shit a pak právě tu zmiňovanou s Drakem si dáme na Radio Spin. A za chviličku taky DJ Onyx, probereme novinky.
2: Shut the fuck up.
3: Shut the fuck up.
2: This the part a nigga get his money
3: at.
2: This the part a nigga scream that
3: okay,
2: part.
3: That part.
2: This ain't the part where niggas get

0: Posluchač Radio Spin, se mnou ve studiu DJ Onyx, probereme novinky, já ti vítám, ahoj.
1: Vítám všechny posluchače Radio Spin, what's up? Máme toho na talíři spoustu.
0: No já ani nevím, kde začít popravdě, protože já jsem samozřejmě po očku z dovolený sledoval, co děláš a bylo toho klasicky hromada.
1: Bylo to, za to léto jsem toho stihnul fakt hodně.
0: No ale nejvíc jsem se tě chtěl zeptat na tu modní akci, ta se mi líbila, tam bylo spoustu hvězd, spoustu shopů a tak dál.
1: Hele, RecoverCon proběh super, za mě fakt povedený event. A zajímavá věc byla ta afterparty, no, povedlo se mi hrát záda Lugnarovi, což jakoby pro mě docela úspěch, protože ho poslouchám vlastně doteď, dá se říct. Mm-hmm. A nedávno jsem vyhrabal právě fotku v telefonu, kde mi bylo asi 15 nebo 16, když byl poprvé právě v Praze, tak jsme před street jsme se potkali, jsem se vyfotil s ním, že jo, klasika, young boy. A teďka mu hraju záda na show, takže...
0: No to je jméno, který tam bylo možná i jako největší vlastně, ne? V podstatě.
1: Dá se říct.
0: Nebo já to tak beru, protože i já ho znám v podstatě. Jo.
1: Pak tam byl Kromov, takový mladý týpek, mega šikovnej a 4-5 z New Yorku.
0: Mm-hmm. No a co hadříky?
1: Hele, super, jakože já jsem tentokrát toho tolik nepokoupil.
0: Aha,
1: protože...
0: držel jsi se.
1: No, tak... tak já toho mám teďka už ranec, ale že spoustu těch brandů znám, s některými z nich jako spolupracuju a... Ale bylo tam spoustu zajímavých brandů třeba ze Slovenska, který doufám, že se objeví i příště. A asi všechno takhle.
0: Jako já vím, že bychom asi neměli dělat reklamu, ale možná bychom mohli zmínit třeba, kdo tě z toho Slovenska zaujal nejvíc, nebo je tam někdo, kdo tě nějakým způsobem rozsekal, nebo že bys si řekl, tohle je fresh, jako vítr úplně.
1: Hele, extrémně vždycky baví Ravers, ale už mám od nich skoro celou kolekci teďka vydávali, takže jsem právě nic nebral. A byl tam právě jeden malý Slovák, a já si za boha nemůžu vzpomenout, jak se jmenoval jeho brand, ale šil si custom kožený bundy a ještě se nedělal airbrush. A vypadaly fakt super. Jakože cenovka byla vyšší, ale bavilo mě to hodně, no.
0: Mm-hmm. OK, no tak díky za report každopádně. Jinak my už hrajeme vlastně z věcí, které ty si vybral. Hrali jsme Ice Spice a Yadiho Out My Face, což je věc, která mi úplně utekla, teda musím říct. A je hodně zábavná. Předpokládám, že ji produkoval asi producent Ice Spice, Riot.
1: Zní to tak.
0: Což je týpek, kterýho já tady vždycky hrozně jako vychvaluju a hypuju, protože já mám pocit, že on zatím dělá jenom s Ice Spice, nevím, proč nedělá s nikým jiným, i když na jednu stranu to chápu, ale na druhou mě přijde tak talentovaný, že bych byl strašně rád, kdyby toho dělal víc.
1: Má brutální klubový beaty hlavně.
0: Jo, přesně tak. Co jsme tam vybrali dál, respektive co jsi ty vybral?
1: Já jsem vybral takovou selekci za poslední 3 týdny vlastně, co vyšlo, to je plus minus tak nějak, co jsme se neviděli.
0: Mm-hmm.
1: A začneme něčím v našem kraji, je tam Louds a pak tam mám Saru Rika z Eddieho Freska a pak se vrhneme na UK a pak na Ameriku.
0: Mm-hmm. Já jsem rád, že jsi vybral tu UK, protože já jsem dneska hrál jenom boomery v podstatě a trošku mi to bylo líto, protože vím, že vyšly skvělý UK desky, ale k tomu se dostaneme. Teď jdeme hrát Čechy, teda. Co ten Louds Band, co dělá? Já jsem koukal, že kupoval holce auto nebo něco takového.
1: To jsem neviděl, ale vím, že teďka bude vydávat album.
0: A jo, tak výborně, to je mnohem zajímavější samozřejmě.
1: Vydal z toho single ještě Moves, ten už je venku, ten jsem tam pravděpodobně zapomněl teda dát, ale nevadí, dáme si track Pary a album má vycházet teďka někdy.
0: Už teďko?
1: No, příští týden podle mě, nebo teďko víkendu.
0: Mm-hmm. Výborně, no tak to máme skvělý info na Radio Spin, pojďme na to.

0: posloucháš Radio Spin a tohle byla nová Sara Rikas a předtím Louds One.
1: Povedený věci obě, extrémně, ale ta Sara teda, wow.
0: Jakože momentálně se tady ten track ocitl na mým everyday playlistu, protože nemůžu to dostat z hlavy, fakt mě to baví.
1: To se opravdu povedlo.
0: Každopádně jsme neřekli track V mojich snoch.
1: Aha, ano, název, jasně. Důležitá věc docela.
0: A teď už nás čeká Eddie Fresco a pak se vrhneme na UK. Eddie Fresco track se jmenuje Work It Out a klasicky, jakože přijde mi, že on to sype teď jak na běžícím páse.
1: Ale tohle je zrovna, jako, musím říct, že to je možná i jako věc, která mě od něj baví nejvíc. Fakt? Bomba, jako. Hodně mě to chytlo. Hned na poprvý, jako hned na poprvý jsem si vibil na beat. Fakt se mi to líbí moc.
0: Jako produkce má super. Jsme se právě teďka právě na tom recover.
1: Ty jsi říkal vlastně, že si to dělá sám, nemám pocit, nebo ne?
0: Ne.
1: Kecám.
0: A právě jsme se viděli teďka na recover konu, on tam byl se svojí značkou, on má, no, teď mám okno, hej, super.
1: Má svoji značku.
0: Má svoji značku, právě tak tam měl stánek, že jo, potom se linkli ve studiu s 4-5, protože se taky nějak znají skrz Eldu a to, takže pojďme si to pustit na Radio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin a do Londýna nás právě vzal D-Block a French Montana. Vydali nový společný album, který se jmenuje World Wide Way a mají vlastně stejnou jmenou tour, která se bude konat v pražském Sasazu už 1. listopadu. Mm-hmm. Takže určitě zajímavá věc, kterou můžete navštívit.
1: Letos je to opravdu nabitý v Praze a D-Block, Europe, French Montana, to jsou další velký jména. A doufám, že dorazíte všichni, doufám, že to podpoříte, protože zároveň pro mě to jsou dost aktuální jména, ne?
0: Já si myslím, že French Montana je aktuální už určitě pár let a ještě pár let bude.
1: Mm-hmm. A D-Block, Europe, mi přijde, že jejich věci taky strašně fungují v klubech a podobně, takže určitě doporučuji. A jsem rád, že tady mám Onyxe, protože mě úplně uteklo, že ta deska už je venku. A dokonce už je venku nějakých pár dní, takže rozhodně se na ní těším, rozhodně si to dám. My si dáme ještě jednu ochutnávku,
0: je
1: Fully Loaded.
0: Ještě Fully Loaded.
1: A pak se vrhneme na další UK věc.
0: Přesně, máme tam na seznamu Nemze. Vždycky dávám tak jako plus minus 1 až 2 tracky z nový desky, ale u toho Nemze jsem vybral 3, protože jsem se nemohl rozhodnout. Fakt brutální projekt, každý track no skip, takže pojďme si to dát.
1: Možná si pak k tomu ještě řekneme trošku víc, ale teď si to dobře natýzoval každopádně. Na Radio Spin.

0: city ahead.
1: Yeah, it's the concrete boy.

0: Posloucháš Radio Spin, DJ Onyx a Poeta ve studiu, hrajeme si z nový desky Nemze. Musím se přiznat, že jsem ji neslyšel, že jsem byl zvědavý, takže jsem si poslech jenom track s Travisem Scottem, protože to není úplně jako standard, že UK MC má na hostovačce Travise Scotta. To je teda ohromný banger, ale ty si říkal, že celá deska je dobrá.
1: Celá deska je super, ke mně se to vlastně dostalo najednou z ničeho nic bouchnu ten track Geekin úplně všude na sociálních sítích.
0: Který jsme si hráli teď s Jadem.
1: Teď jsme si ho právě hráli. A tak říkám, že to pustím celý, protože sem tam zajímají fakt věci. A tak ta deska bomba. Produkce super. Strašně moc dobrých featů, jakože třeba Cash Cobain, kterýho si budeme hrát, nebo právě ten track, co si říkal s tím Travisem.
0: Jako vypadá to, že zainvestoval, nebo nevím.
1: No já si spíš myslím, že artist investují do něj, protože aha, si myslím, že od něj ještě uslyšíme spoustu zajímavých věcí, že je dost na vzestupu.
0: Taky mám z něj tenhle pocit, určitě. Tak si dáme track Trick s Cash Cobainem, kterýho já tady taky hypuju už docela dlouho a který mě baví. A tady mě teda prostě to téma těch, jak to říct slušně, no. Téma těch courů mě prostě vždycky bavilo, takže to je úplně v pohodě. Chceš k tomu dát něco nebo ještě?
1: Já si myslím, že k tomu není co dodat. Potom nám následuje track s Travisem Scottem s názvem Guess a pak se vrhneme
0: zase do US.
1: Zase do USA.

0: nový NEMS.
1: Bomba.
0: Vybrali jsme tři tracky pro vás, který právě hráli. Každý za mě no skip. A teď se vrhneme na trošku, i pro mě asi citlivější záležitost. A to je Melly. Teď právě, že jo, se mu posunul ten soudní proces s tím, že jestli ho prohraje, tak půjde na death row, na trest smrti, což je vlastně šílený, a jestli ten soudní proces půjde dobře, tak skončí na doživotí.
1: To je opravdu šílený, protože já jsem ho tak jako zlehka progooglil a dočetl jsem se, že on má, jak se to překládá do češtiny, on má poruchu, že má rozdvojenou osobnost nebo něco takového. Ne úplně. On má vyloženě takový to, že má údajně druhou osobnost, dokonce ji má pojmenovanou, okay. Jsem se dočet, že jeho druhá osobnost je Melvin, to je ta násilná, a Milly je ta jakoby milá a srdečná údajně teda. Pokud má takovýhle potíže, tak by neměl, si myslím, dostat trest smrti, pokud je to prostě nemocný člověk, ale samozřejmě nic o tom nevím, jenom prostě vidím mladýho člověka, umělce, který mu hrozí takovýhle věci, tak mi to přijde šílený.
0: Paradoxně, když to teďka říkáš, tak mi to vlastně dává smysl, on má venku track, co se jmenuje Mind of Melvin, který je takovej trošku zvláštní textem, ale samozřejmě ho můžete znát třeba Murder on My Mind, nebo Matrix K, nevím, jak ono se to jmenuje, Mixed Personalities, což vlastně taky oba dva jsou v hlavě trošku jiný.
1: Je to tak?
0: Se dalo říct, ale každopádně...
1: Ty jsi vybral krásnou věc, ale paradoxně, my se tady bavíme o hrozných věcech, ale track, který jsi vybral, tak je za mě úplně nádherný Slow Jam.
0: On má veškerý tracky právě strašně super, já ho poslouchám vlastně od začátku jeho kariéry, a má venku EP, který je vlastně... Jsou to nahrávky jeho, vlastně zpíval jakoby do telefonu ve vězení, jsou to nahrávky z vězení. Teď nedávno na mě vyskočil právě rozhovor s producentem, který to dělal, každopádně zase si na jméno nespomenu, že? A říkal, že to bylo právě docela brutální na hlavu pracovat vlastně na něčem takovýmhle, že vlastně jezdil za ním do vězení, nahrávali jeho zpěv vlastně přes ten telefon.
1: Což naposledy vím, že dělal třeba Vibes Cartel, a občas to vznikají prostě zajímavé, ale hodně autentické věci, no, tak si to dáme.
0: Dáme si to, jmenuje to Late Night, a na featu je Tidal Sign.

0: Stále posloucháš Radio Spin, Rap Mondays ve studiu DJ Onyx a Poeta. Bavíme se o nových věcech, hrajeme si nové věci, vrhneme se na novou desku Trippie Redda. Přiznám se, že jsem ji neslyšel, ale namotal jsi mě, vybral si skvělé věci.
1: Byla hrozně dlouho odkládaná.
0: Aha.
1: Vlastně díky ní se, dá se říct, posunul i ten koncert, co měl být v Praze už minulý rok, minulý léto. Doufejme, že se uskuteční. A jako zajímavá deska určitě. Hrozně rozmanitá se týče výběru beatů.
0: Mm-hmm.
1: Po dlouhý době to není vlastně všechno stejný, dá se říct. Není to jenom trap.
0: Já jsem rád, že jsi to vypíchnul, to je důležitý určitě.
1: Pokusil jsem se vybrat co nejvíc jako odlišní věci od sebe. A já se na to mega těšil. Nakonec si to možná užívám méně, než jsem to, jako by byl na to natěšený.
0: Mm-hmm.
1: Protože jsem vlastně měl tak obrovský očekávání od toho, i když ta deska je super, ale vlastně nenaplnilo ho.
0: Jo, takhle, aha.
1: Víš, okay. Jako by moje očekávání bylo o dost vyšší.
0: Rozumím, ale já zároveň koukám na ty hosty a jako má
1: ne,
0: tam...
1: Ne, je to moc dobrá deska.
0: Dobrý věc, Lilvina, Party Next Door, Rema je tam, to je mimochodem příjemná věc, taková pro dámy, Young Thug, Tory Lanez, fakt Quavo koukám, fakt dobrý hosté to jo.
1: Já jsem od toho trošku já osobně čekal něco.
0: Trošku rozumím. Ale vybral
1: starší,
0: si
1: staršího.
0: Vybral si fakt bomby. Já jsem se ani nezeptal, v jakém pořadí to dáme, ale máme tam tu věc pro dámy s Remou, máme tam banger s Tory Lanezem, máme tam banger s Young Thugem.
1: Já si myslím, že tohle pořadí je úplně ideální.
0: Jo, tak jo. Tak jdeme na to. Radio Spin.

0: teď nás čeká jméno, který jsme podle mě tady dlouho neměli.
1: Mm-hmm, pravda.
0: A je to Rich the Kid, vydal single, na featu je Gunna, jmenuje se to Too Bad.
1: Přijde mi, že mají dobrou chemii kluci spolu, že jim
0: určitě,
1: to funguje.
0: Určitě, podle mě by dělat věci víc, celkově Rich the Kid by měl víc vydávat.
1: Mm-hmm.
0: Já vždycky mě bavil, vždycky užíval, co vydává.
1: Taky, taky. S tím Gunnou fakt mě to baví, dokážu si představit spoustu věcí od nich. Já ani nevím, jak oni jsou spolu, jako, jak k sobě mají blízko nebo nemají.
0: Právě nevím vůbec. To je mimo mě trošku.
1: Hudebně super. Řekneme rovnou i tu další věc, co tam máme.
0: Další věc je taková kontroverze, se teďka odehrává na internetu a je to Yeet on Nothing. Vlastně na tom tracku disnu Travis Scotta.
1: Mm-hmm. Já jsem se snažil dohledat nějak, co proti sobě mají. A musím říct, že jsem nenašel žádný jako extra velký důvod. Našel jsem, že Travis Scott snad údajně sundal z Jack Boys 2 song, právě na kterém byl Yeet. Zahlíd jsem někde, že dokonce Travis nechtěl být na Young Thugově tracku právě s Yeetem a tak dále. A vlastně nevím vůbec žádný jako prvopočátek, kde by se jako něco...
0: No, já jsem taky viděl, že právě se nechal sundat Travis, že jo, z tracku od Young Thuga.
1: No.
0: A...
1: údajně se spekuluje, že Yeet má track s Travisovou ex-přítelkyní, že tam může být nějaký jako tím pádem nějaký tření. Jako nevím, čekal bych, dřív se rapeři hádali o prachy aspoň nějaký, nebo o holky, tak měl nějaký velký důvod. Tady mi to přijde takový, že nic moc, jako, no, zatím, ale nevíme, co je zatím.
0: Zatím
1: jako
0: nevyplavilo nic moc na povrch a doufám, že vyplave, doufám, že spíš se to promítne v dalších trackách.
1: Protože i ten diss je takový jako... takový spíš otření, ne? Jako
0: jo, nebylo to úplně napřímo, ale upřímně bych doufal v to, že by se Travis ozval zpátky, což si myslím, že on neudělá ze své pozice, že to nechá právě jakoby bejt, aby ukázal, že je on ten větší.
1: Jasně. Musel by ten diss bejt asi trošku přísnější, no. A trošku možná i jmenovitější. On tam vlastně říká jenom La Flame, což je jako Travisova přezdívka, neříká tam nic moc jako jmenovitě. Je to takový jako trošku dvojsmyslný. Uvidíme, jestli něco bude, ale ono už to chvilku venku je a vlastně Travis nic, ne?
0: No právě, a i na internetu se strhlo to, že spíš Yeet za to dostal bídu, že jako primárně nejvíc jsem pod tím viděl komentáře, že Travisovo It's Lit je víc než celá Yeetova kariéra.
1: Okay.
0: Takže podle mě do něj více rejpat už nebude, si myslím, akorát by si uškodil. Každopádně Rich the Kid a Gunna Too Bad a Yeet on Nothing, pojďme si to pustit, posloucháš Radio Spin.

0: Radio Spin, Onyx Poeta a nové Jít. Z mýho playlistu nás čeká poslední track, kde zavítáme trošku směr Asie.
1: Mm-hmm. Mně se líbí, jak se Onyx rozčiluje, že to nikdo nezná, i když to má obrovský čísla, taky to neznám. Ale znám interpretku aspoň teda, no, když už jako zachytil jsem ji.
0: Track je Savadika a interpretka je Lisa. S tím, že asi...
1: Takže jsme v Koreji.
0: Jsme v Koreji a můžete ji znát třeba z tracku Money, bylo to pár let zpátky, obrovský hit. A právě je to úplně všude, já to vidím každý den třeba 20krát, 30krát prostě ve feedu. Ale ne z českýho, no, bohužel. A i když jsem to zkusil zahrát na Mejdanu, tak nemělo to úplně úspěch, aha, což je škoda.
1: A tak to přijde.
0: Jo, moc, doufám, že jo.
1: Moc napřed asi.
0: Doufám, že jo, tak za 2 měsíce jako vždycky se vším.
1: OK. Když se bavíme o hraní, tak samozřejmě pozvi nás na nějaký večírky. Co se chystá tento týden nebo následujících 10-14 dní?
0: Nejzajímavější věc, tak v pátek mám v Sasazu set před Hardrickem, mm-hmm, a vlastně já si jedu polovinu tour. Slovenský zastávky a český Budějovice. S tím, že Focus Tour odstartovala teďka v sobotu v Olomouci.
1: Mm-hmm. A... Tak to hraješ pro 1 000 000 lidí, předpokládám. Že to bude mít narvaný určitě.
0: Doufám, že jo. Jakože hlavně se těším na to Slovensko, mm-hmm, protože že budu moct konečně vysekat svoje obrovské zásoby slovenské hudby, kterou v Česku moc nehraju.
1: Mm-hmm.
0: Takže na to se těším mega.
1: A počkej, to znamená, že ty tam hraješ jako třeba v Čechách české věci, na Slovensku budeš hrát slovenský, nebo... Tak protože to mladý publikum vím, že to jako miluje, tak jestli nad tím takhle přemýšlíš?
0: No, samozřejmě budu hrát i nějaký slovenský věci jako v jo. Praze, že jo, samozřejmě nějaký český na Slovensku, ale mm-hmm, zaměřím to trošku, že jo, na to publikum, který jo. tam bude.
1: OK.
0: Primárně budu hrát, že jo, Slováky Slovákům.
1: Jasný.
0: Protože budou znát víc lyrics, víc se odvážou, takže...
1: Je to tak.
0: A co ty?
1: Já mám vlastně highlight tohohle týdne, o tom jsem tady mluvil, to jsou Arrested Development, kde budu hrát After Party. Pro mě kapela, kterou poslouchám fakt jako většinu svého života a je to moje strašně srdcová věc, takže mám vlastně už trému i těšení najednou a určitě všechny zvu. My si dáme tu Lízu, já děkuji, že jsi zastavil za mnou,

0: Doufám, že se zastavíš zase za 14
1: dní
0: třeba.
1: Vidíme se za 14 dní.
0: Výborně. A já mám potom pro vás ještě jeden DJ set, který vám představím, ale teď si dáme poslední věc o Tonixe.
1: Mějte se hezky. Čau.

0: Radio Spin. DJ Poeta a Rap Monday.
1: Já jsem sliboval ještě DJ set nakonec, a protože jsem zval na 19. všechny na akci Aleš Van Super Chao. Je to rozloučení vlastně s Alešem Vanem, kterýho určitě spoustu z vás budete znát. Já jsem ho měl v pořadu několikrát, DJ umělec, skvělý týpek. Tak v sobotu je akce rozlučka s ním na nákladovém nádraží Žižkov. Sledujte určitě profil Aleš Van Super Chao na Instagramu. Můžete se na něj proklikat případně přes můj Instagram, už jsem tam zazdílil plakát. No a na téhle akci zahraje spousta lidí. Jeden z nich je podle mě absolutní legenda, německý DJ Mark Hype, tak si dáme ochutnávku. Jeden jeho živej set ještě s druhým DJem Robertem Smithem, který mu do toho skračuje, a je to prostě klasická funky groovy nálož, jak to prostě Mark Hype má rád, a v sobotu nám to určitě předvede naživo tady na Žižkově pro Aleše. No a já se na to strašně těším, taky tam nějakým způsobem krátce zahraju, možná taky funk, možná nějaký rap starý, uvidíme, jaká bude nálada. Každopádně všechny zvu a taky všechny zvu k poslechu Rádia Spin příští pondělí v 8 večer. Opět tady bude Rap Mondays. Jako vždycky.

come on, y'all, let's rock the. Come on, y'all, let's rock the.

Děli rodiče, čežom, čego, jak už mám ten gruby stav, kterého ti budou skřípat zuby, jak na Beats for Love. Černá hvězda na nebi, můj spečetěný osud, vybral přídavky na děti, koupil pár stíl.

To, co slyšíš, černý na bílým, potáni si more na to, že se nikdy nezmění v Johnny. Autanec, autanec, autanec, autanec, na rádiu Spin. Československá

0: to jsem si dneska dal speciální.
1: A taky naprosto geniální.
0: Zrádcovský Radio Spin Music Impro.
1: A já vás od toho nemůžu zdržovat, takže pojďte rovnou na to. Je to fakt banger.
2: Chyběl jsem vám.
3: Začíná party a začínají zrádci. Kdyby tam byl dom, tak se to jmenuje žrádci. Naběhnu k telce, když slyším tu znělku, jak důchodci do shopu pro chleba v akci. Volumen na max, ostatní je šumák, věrnější než první sérii tuňák.

0: Zrádci jsou zpět.
1: Ty vogo, Krištofe, prej žrádci, ale jako pecka, super.
2: Můžu říct, Krištofe, výborné, povedlo se ti to, tak dál, čau.
3: Dome, nějaká odezva?
4: No, uvidíme, necháme se překvapit, ty žrádce ti rozhodně nezapomenu.
3: Dobře, tak se budu těšit příští týden, kámo.
4: Tak se slyšíme zase zítra, mějte se krásně, čus.
5: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9.

Rádio Spin. Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.